už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest@stavby.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: www.gorila.cz. V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono.cz.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
6: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zlevnily. Benzín stojí v průměru 41,47 koruny za litr, nafta potom zhruba 44. Ve srovnání s loňskem jsou ale paliva stále výrazně dražší. Podle analytiků teď ceny spíše stagnují, další vývoj ale může ovlivnit situace na Blízkém východě. Nízká hladina řeky Tibery odhalila v Římě pozůstatky více než 2000 let starého mostu, takzvaný Neronův most, kdy si spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Podle archeologů ale může být ještě starší a vzniknout už za vlády císaře Kaliguly. Hladina Tibery výrazně klesla kvůli dlouhodobému období prakticky bez deště. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. V odvetě porazili RFS Riga 2-1 a po domácí výhře 2-0 je čekají Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize končí, když i v odvetě podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól zápasu v Istanbulu vstřelil český reprezentant Václav Černý. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Prezident Petr Pavel opět zamíří na Vysočinu. Příští čtvrtek navštíví dvě firmy v Novém Městě na Moravě. Nejprve zavítá do podniku se zaměřením na bezdrátový přenos dat. Poté se přesune do firmy, která vyrábí lyže. Jednodenní cestu prezident zakončí na zámku Maleč setkáním se zástupci asociace majitelů hradu a zámků. Dneškem se na Vysočinu vrací tropy, bude totiž až 30 stupňů Celsia a opět slunečno. Zítra pak naměříme 34 a v neděli až 35 stupňů. Už se ale dostaví mraky a také přeháňky.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, na to, že je pátek, tak u nás je to ráno spíš pondělní. Já se teda nemohl vyhrabat, nestíhal jsem nic, všechny semafory se na mě po cestě domluvily, červená všude, příjezd 5.57 a když jsem byl u rády a píše mi Jasmin, čau Jasmin, a Jasmin píše, já nestíhám, mám příjezd 5.58, ujela mi tramvaj, tak jde to s náma od 9 k 5, od 10 k 5. Možná od 9 do 6 spíš. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak jestli jste to i vy měli na knap, tak vám přejeme hezký ráno a nějak to zvládneme. Je páteček, tak se to pojďme užít. Miles Smith. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Superstar, tohle je Jamelia a tohle je páteční Hit Radio 9 minut po 6.
1: Což je čas, kdy jdeme slavit, protože není lepší čas na oslavy než v 6 hodin 10 minut.
0: Chlebičky kde?
1: Naše česká plavkyně Barbora Sémanová se včera v Paříži stala už po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob.
0: Já budu vypadat možná jako neznalý, neznaboh, ale já vůbec nevím, kdo to je.
2: No tak je to česká plavkyně, která zrovna po třetí vyhrála.
0: Asi když vyhrála v plavání, tak asi bude plavat.
1: Mimochodem to bylo celkem drámo, protože ty ostatní závodnice prej začaly na té poslední 50 celkem tuhnout, ale ona si řekla, že to právě ještě rozjede a má zase to zlato.
0: No tak asi gratulujeme, no.
2: Aby si představil, jak rychle plavala, ano. Tak ona uplave těch 200 metrů za podobný čas jako já 50. Takže zhruba 4x rychlejší než já.
0: Jasně.
2: Já takže myslím, tak 8x rychlejší než ty.
0: To já když začnu plavat, tak já neplavu jako před sebe, ale já jdu dolů jako kámen. No. Ach jo. No tak moc teda gratulujeme.
2: No kromě toho, že je neskutečně šikovná, tak je i moc pěkná. Já jsem jí kdysi na Gimplu dokonce psal zprávu na Facebooku.
0: Počkej, to mě zajímá. Co jsi jí psal?
2: Psal jsem jí, že děkuju za skvělou reprezentaci Česka. Zjednodušeně řečeno.
1: Počkej, zjednodušeně. Pak tam byly nějaký vomáčky balící, jo?
2: Nebyly tam žádný balící vomáčky, ale do dneška neodpověděla.
0: Ale řekni to na rovinu. Byl to pokus o balení nebo tě učila plavat?
2: I prefer not to speak, jak se říká.
0: Hele, Eva, tvoje Eva ještě spí. Chceme nějaký drby, co?
2: Ach. No, bylo to platonický, no.
0: Hele, myslím si, že kdyby byla nějaká olympiáda v zatloukání, jo, tak ty vyhráváš zlato, vyhráváš první místo. No tak, že gratulujeme, Davide, vy jste spolu teda v bližším kontaktu. Pojďme na muziku.

0: Green Day, American Idiot, tenhle song nám jde parádně na ruku, vysvětlíme proč. 6 hodin, 17 minut, Hit Radio, dobré ráno. Představte si, že vám policie zaklepe na dveře, odvede vás v klepetech a vystrávíte rok a půl ve vězení jenom proto, že nějaký vyšetřovatel neumí psát na klávesnici. Jedno jediný chybějící potržítko změnilo jednomu chlapovi život. Americká policie vyšetřovala anonymní účet na sociální síti. Byl tam jako fus, dvě podtržítka, ro, podtržítko, dach. No, to je ono. Jenže vyšetřovatel napsal místo těch dvou podtržítek jenom jedno, a tak sebrali úplně někoho jiného a zavřeli ho na 18 měsíců.
1: Pane bože.
0: To se děje.
1: Proč vůbec, ale jakože co mě zarazilo, že teda používá jeho nickname na sociálních sítích.
0: No, on asi s někým nějak psal, vystupoval právě anonymně pod tady tou přezdívkou, tak vyšetřovali někoho s podobnou přezdívkou, jenom to byl někdo trošku jiný, tak ho pak zabásli.
2: Hodili, 18 měsíců,
0: hodili ho
2: strašný.
0: Do páně. A já si říkám, že člověk se občas splete i nám, i vám určitě, kdo posloucháte, občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
0: Takže počkej, ty jsi teda nekecej.
1: No, co dá?
0: Den duch, den monzo, to je to ono. A Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno,
0: Emo,
2: všechno bylo.
0: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
1: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
0: se, ale by to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David, J-O-Š-T. Víš, že ani neříkám takový, už ani se nesnažím.
0: Přesně. On jaký retardovaný, ne? A to je jako všechno, jako nic jiného.
2: Nebo třeba, kdybych volal a říkal J-O-Š-T a oni dali J-Mezera, O-Mezeraš.
0: Jo, tak myslím si, že vy, kdo máte taky takovýhle zajímavý jméno, protože my tři jsme se tady jako potkali vlastně, když o tom přemýšlím. Tomáš Grinerová, Tomáš Knejp, Tomáš tady. Jo, je ošet. Lidi nám můžete napsat vaše příjmení, jak vám ho lidi komolej.
2: A teď už Chynasky.
0: Chynasky, 1970, za chvíli, tak je doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží. Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
7: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
13: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy na D1 na 99. kilometru směrem od Prahy na Brno. Havarovalo nákladní auto, na místě probíhají odklízecí práce, provoz je částečně omezený, doprava tam zpomaluje. Projíždějte s opatrností.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio 6.32, dobré ráno. Byla tady před malou chvílí diskuze, jak nám třem tady ve studiu komolí jména. Jasmin říkala, že ti říkají Hermiona, že jo?
1: Tak jako ne, že Jasmin a Hermiona.
0: Je o ešte a já Knejp, Knipl, Knajp, no klasika. Kripl. Taky to zasnělo jednou. Mi říkají doma. A přišlo od vás spousta zpráv, my jsme vlastně to hodili jen tak do větru, jo? A vlastně nás to bavilo, co nám píšete, a píšete třeba: ahoj, jsem Vavřina a často mě předělají na Vavřina. Další: ahoj, vaše zkomoleniny jsou ještě super, ze mě udělali Kateřinu Šukovou, jsem Suková. Jasně, tak interpunkce, háčky, čárky.
2: Tak to řeknu jednoduše, ne, jsem prostě Šuková se bez háčku.
0: Ahoj, tak mě často říkají Přibylová místo Přikrylová, naštěstí už brzy měním příjmení.
1: Ještě tady Lidka píše: ahoj, já jsem Omelka, nazvala Ochmelka pána, a nejhorší, pan Píč, přemýšlela jsem, jak ho oslovit, a on mě sjel, že se neskloňuje.
0: A kdyby se to skloňovalo, tak by to znělo jak? Ranní update. Díky za zprávy, teď je to Davida.
3: MMA zápasník Muradov může zůstat v Česku. Cizinecká policie zastavila řízení o jeho vyhoštění, které souviselo s informacemi o údajném napojení na organizovaný zločin. Muradov takové vazby odmítá, ministerstvo vnitra mu ale nadále nechce vydat povolení k přechodnému pobytu. Vyšetřovatelé objasnili dramatický incident na palubě Ryanairu. Okénko Boeingu 737 při červencovém letu z Řecka do Německa prorazila odlomená část motoru. Po rozbití skla vznikl v kabině podtlak a cestujícího sedícího u okna málem vysál ven z letadla. AI agent chtěl uživateli rezervovat Pilates, místo toho se naboural do systému posilovny. Australan Andrew Bird požádal umělou inteligenci, aby mu zajistila místo na oblíbené lekci. Agent úkol splnil, podle popisu případu ale při hledání cesty k rezervaci překročil své oprávnění a napadl systém posilovny.
0: To bych potřeboval já takovýho agenta. Takže on chtěl, aby ho AI registroval v systému, tak AI teda šel, ten agent, ten robot, a napad teda ty lidi v té posilovně.
2: Je to tak, no.
1: Jo, všechny je tam vyházel pryč, no, z těch buknutých lekcí.
0: Miluju.
2: Já bys potřeboval nějakého agenta, který by tě ještě potom dotáhnul do toho fitka.
0: Nech to bejt. Seš, Color the World, na Hit Radio v 6.34. Dobré páteční ráno, šampioni.

0: remixu od Felixe Jena. 6.41, tohle je páteční Hit Radio.
1: Ještě jsem nezažila, aby zvířata zdědili miliony, ale děje se to a stalo se to teďka třeba v pražský zoo, kdy dostala od zesnulý ženy zoo dědictví v hodnotě skoro 13 milionů korun a součástí jsou dokonce dvě nemovitosti a jako identita té štědrý dárkyně pořád zůstává utajená. Jenže to není poprvý, koukala jsem, že v roce 2023 zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů a rekordmanem je někdo, kdo daroval 60 milionů korun.
2: Takže 13 milionů v penězích a nějaký nemovitosti, no tak to se budou sloníci asi stěhovat.
3: Jako... Přesně jsem to chtěl říct, kdo v těch nemovitostech bydlí potom.
2: No ty sloně ne.
1: My máme když tak v rodině taky psa, takže jako pomůžou zvířatům, kdyby nám chtěli jako takhle nějaký míček poslat klidně.
2: A představ si, že se těšíš na rodinný dědictví, už jako v duchu vybíráš nějakou kuchyň nebo auto a pak ti právník jako řekne, že babičiných 13 milionů schrábli žirafy a plemeňáci, ty vole. To se dej zapít jako.
1: A tak.
2: Tak díky, babi. George Ezra, Shotgun, za malou chvíli na Hit Radio, taky Linkin Park a aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
14: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bile klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,90 pečnicový olej. V Bile klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Bile, to dobré začíná u

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Hlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu. Komunikace je dočasně uzavřená. Jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Linkin Park, Hit Radio v 6.53, hezký ránko, šampioni. Máme tady chlapíka s anatomickou anomálií. Kašpárkem o délce pouhých 0,97 cm a tenhle borec se rozhodl investovat 1,2 milionu korun do radikální plastiky. Chtěl by se dostat alespoň na 5 a začít konečně žít podle jeho slov, jo. Já si teda myslím, že pokud se to povede, tak ani s tímhle 5-centimetrovým kašparem to moc velký představení nebude. Ale četl jsem tady, že lékaři slibují, že by se mohl dostat právě na nějakých 5 cm za 1,2 milionu korun.
1: Hele, kde jsi na to vzal peníze, Michale?
0: Tak hypoška, jo.
2: Ne, ale v tuhle chvíli je to teda chlap opravdu s nejmenším na světě a mně přijde škoda, když už v něčem to prvenství sakra máš, tak si to jít zvětšit, protože dobře, tak možná jako toho moc nepředvede, ale podle mě by to každá holka chtěla jako vidět, jo, jakože na vlastní oči, že to jde.
1: Chtěla vidět,
2: já nevím.
0: Já bych to možná, nevím, no, asi bych to vidět nechtěl, ale vlastně když máš, takže 1,2 milionu za 4 cm navíc, to vychází 300 tisíc za cm, ale dráž nestaví ani ŘSD tady jako.
1: Za ty prachy by si nechal pár centimetrů odebrat.
0: Pátek, no, hele.
2: Víte jenom tady, kolik je v Česku průměrná délka banánů?
1: No, to nevíme.
2: 14.
0: To je nějak moc, ne? Ale já vždycky říkám, že každý chlap má půl metrovýho, záleží na tom, kolik se ta ženská vytáhne. Ale na chlap, hezké ráno.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: 1990 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 1890 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku přicházejí s další falešnou SMS zprávou. Tentokrát se vydávají za banku ČSOB a vyzývají klienty k aktualizaci údajně zastaralé aplikace. Ve skutečnosti se snaží získat přístup k telefonu nebo počítači, tím mohou ohrozit osobní údaje i peníze. V Řecku výrazně přibývá případů západonilské horečky. Jen za poslední týden úřady zaznamenaly 45 nových nakažených. Od začátku letošní sezony se potom virem nakazilo už 110 lidí. 9 pacientů starších 65 let zemřelo. Letový provoz na pražském letišti se dnes vrátí na hlavní runway. Kvůli rozsáhlé modernizaci byl 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Práce zahrnovaly celkem 14 projektů za více než miliardu korun. Hlavní dráha byla kvůli první etapě modernizace uzavřena ve stejném období i loni. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Za necelý měsíc bude v Jihlavském akvaparku otevřená nová část se saunami a také výukovým bazénem pro rodiče z Batulaty. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Aktuálně se pracovníci zaměřují na poslední přípravy na otevření od 11. září. Dnešek bude na Vysočině po menší pauze opět tropický s teplotami do 30. Zítřek pak přinese 34 a neděle až 35 stupňů Celsia. No a pondělí přinese teploty od 22 do 26 stupňů.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
9: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Hezký ránko.
11: Krásnej pátek.
12: Snídaně šampionů.
10: Máme David je o Ešte, Jasmin Grangerová a Michal Knipl. Dobré ráno. Za malou chvíli zjistíme, co dokáže z romantické dovolené udělat partnerské peklo ještě dřív, než vůbec dorazíte do hotelu. Schválně, jestli se vy dva tady ve studiu trefíte, jestli trefíte top 3 důvody dovolenkových hádek, jo? Mm-hmm. Počkejte na to, nechujte daleko od rádia. David Guetta, BB Rexa, další songy pro vás.
13: Hit Radio Vysočina.

0: Jelen, Hit Radio 7.08. Dobré ránko. Kolik Čechů zvládne dovolenou bez hádky? Zásadní otázka. Nové průzkumy totiž zjišťovaly, jak Češi zvládají společné letní dovolené a cestování v autě. Takže jedeme na dovolenou autem, no. Takže místo romantiky roku sedíte někde v autě pod Brnem a je v něm ticho jako v hrobě. Tohle se děje a mě by zajímalo, kolik Čechů se podle vás dvou, pohádá při cestě na dovolenou. Kolik procent Čechů to je?
1: No všichni.
0: Ne.
2: Já říkám 60%.
0: Kolika směn?
1: 87%.
0: Je to tak nějak mezi. 68% Čechů se pohádá během cesty na dovolenou v autě.
2: Máš tam i témata?
0: Mám a to je další součást našeho ranního kvízu. Jo? Tak jsou tady tři hlavní důvody, tři pilíře, proč se hádáme. Tak první důvod, ten nejhlavnější.
2: Já mám top, to je určitě navigace.
1: Počkej, ty nám nedáš na výběr?
0: Ne.
1: Aha.
2: Já říkám navigace.
0: Navigace je na druhém místě.
1: Dobře, já si myslím, že kecáme do řízení.
0: To je na tom druhém místě, navigace a styl řízení. Na třetím místě je čas odjezdu na třetím místě, na druhém místě navigace a styl řízení a na prvním místě, naprosto nečekaný, taky bych to nevěděl, bych to nečet.
1: Čurání. Ne, proč bys, no.
0: My si klidně odejdi, my to tady s Davidem to, jestli to.
2: My to dojedem.
0: Prostor v kufru auta.
2: Aha.
0: Proč toho bereš tolik a to se tam nevejde a tak dále. Jako taky bych možná na první místo dal tu navigaci a styl řízení, že jo? A říkala jsem ti doprava a ty jsi debil a tady jsem měl zatočit a proč já si nevzala pištohu v nágla, jo? A plánovaný čas odjezdu na třetím místě, chceš odjet v 6 ráno, ale jedeš v 9. Protože prostě pořád někdo zdržuje.
1: Protože my balíme i za vás, že
0: no,
1: jo?
0: No, dobře, no. Na to nemám co říct.
2: Potom nemá být ten kufr tak předspanej, že jo?
1: Ne, ale hlavně pak třeba výprava s dětma, že jo? Tak to i když jedeš někam na krátkou chvíli, tak bereš celý byt prostě.
0: To ty víš, no.
1: No, vím jako.
0: Já vím.
2: Zprostředkovaně.
0: Já vím, že víš. Tak nás by zajímalo, kvůli jaký největší hovadině jste se kdy pohádali, že jste se spolu pak půl dne nebavili. To budeme chtít po vás, kdo nás posloucháte. Je něco takového u vás tady ve studiu?
2: U nás navigace. Si pamatuju, že jsme jednou brali jednu stopařku a jeli jsme přesně navigace, teď příprobudová dálnice, takže jsme jim zahli jinam, než jsme měli. Tak já úplně samozřejmě ve mně to vřelo. A pak, když jsme se trošku tak jako poštěkali, tak ta stopařka říkala, hele, a jak dlouho vy jste spolu, jako jak vám to může fungovat? A Eva říká, no hele, kromě auta my spolu vycházíme jako normálně, ale prostě ta navigace to nejde. Jako, jo.
0: Já jsem si, že ti ta stopařka řekla, hele, já vidím, jak to mezi sebou máte, tak prosím tě, napiš si 724-642.
1: Tak nám dejte vědět vy, kvůli čemu se štěkáte na cestu nebo při cestě na dovolenou.
0: Člověče, já příč o tom přemýšlím, u nás je to asi to čurání, no. Protože ono to je takový specifický mezi chlapem a ženou, protože vy, když řeknete, to mám vypozorovaný, že potřebujete na malou, tak máte ještě 52 km dojezd. No. Tak jaká je to teda, kvůli jak největší hovadní jste se kdy teda pohádali s partnerem? 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, budeme rádi. Nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Teď další hity, tohle jsou Volk Dumu, dneska ráno.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ranko, 68% Čechů se pohádá už během cesty na dovolenou autem. O tom jsme se bavili, měli jsme tady tři nejčastější důvody, které vyšly z toho průzkumu, i když my bychom to tady poskládali jinak. Je to nedodržený čas odjezdu, navigace a styl řízení a taky se hádáme o prostor v kufru auta, když toho prostě pravděpodobně my chlapi nabereme moc, no, po toho kufru, no. Tak ptali jsme se vás, kvůli jaký největší hovadině jste se na dovolený nebo při cestě tam pohádali, takže jste spolu půl dne nemluvili.
1: Tak Luky píše, dobré ráno, my se neštěkáme po cestě v autě, ale ještě než vyjedeme. Důvod úplně není žádnej, spíš je to daný chaosem, stresem a plánováním, ale cesta je pak vždy dobrá.
0: To je dobrý, když je cesta dobrá, tak to je super. Taky posílá hlasovku Hanka.
2: Tak dobré ráno, my se jednoznačně hádáme kvůli synovi, protože celou cestu kňourá a je strašný problém ho dostat do nějakého stabilního stavu na nějakou delší cestu. Takže většinou to vznikne, protože já jsem trošku prudérní, nevydržím tolik, co manžel, a pak když já jsem prudérní, tak je prudérní i manžel. Takže je to takový začarovaný kolotoč, mějte se.
0: Přesně, je to takový začarovaný kruh. Taky tady máme zprávu od Moniky z Prahy. Zdravím do rádia, tak u nás se hádáme hlavně na téma klimatizace v autě. Manžel miluje horko, já zase spíše chlad a dvě děti vzadu. Jeden mami Uber klimatizaci a druhý mami mě je to vedro. No tak tady je prostě poznat, který z dětí teda kope za tým máma a za tým táta. No tak my vám moc děkujeme za vaše zprávy. Vy, kdo jste se nalodil a jedete směr dovolená, tak se na sebe usmějte, dejte si třeba pusu.
3: Já vidím ty uražený lidi v autě teďka.
0: Dejte si pusu.
3: Jo, jasně.
0: Ne, oni se smějou teďka, už to je v pohodě. A o muziku se postaráme my. No a co vás zdrží po cestě k moři, anebo po cestě do práce, což je ta lepší varianta, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
13: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
14: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
15: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Z Vysočiny jste nám nahlásili neprůjezdnou komunikaci na Pelhřimovsku mezi Mladými a Starými Bříšti. Je silnice uzavřena, rozhodně jeďte jinudy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: doufáme, že tohle vás probralo, tohle Avicii Hit Nights a tohle je páteční Hit Radio snídaní šampionů v 7.31. Hezký ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro obaly. Týkají se prakticky všeho, od krabic na pizzu až po kelímky nebo obaly od jogurtu. Cílem je omezit množství odpadu, zlepšit recyklaci a snížit obsah škodlivých chemikálií. Firmy ale upozorňují na větší administrativu a vyšší náklady. Harémové kalhoty se vracejí do módy. Kousek, který byl dříve spojovaný hlavně s pohodlím nebo festivaly, letos dostal elegantnější podobu díky světovým návrhářům. Podle módních expertů se navíc hodí nejen na konec léta, ale ve správné kombinaci i na podzim. Generace Z přichází s novým trendem v randění. Má omezit zbytečné analyzování zpráv, hledání varovných signálů i tlak na budoucnost vztahu. Mladí místo toho sázejí na větší nadhled, přirozenost a snahu nechat vztah vyvíjet vlastním tempem.
3: Tak my zachraňujeme to, co jste prostě udělali předtím vy, mileniálové.
0: Jak zachraňujete?
2: My jsme byli v pohodě právě.
0: No, tak vy to neanalyzujete, no, a když člověk neanalyzuje, tak platí třeba 18 let výživy. No, to se prostě stává. Pojďme na soutěž. Je tady rychlá sedmička.
3: Celý tento týden rychlá sedmička místo rychlé pětky. A to z toho důvodu, že soutěžíte z Brain Market dneska naposledy.
0: Celý týden jste vyhrávali produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. A pozor! To jsme slibovali, přichází dnes. Dnes za 7000 korun. Tak pokud chcete soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, voláme zpátky. Teď posíláme další hity. Tohle je Alex Horn. Hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Pět minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, tohle je Alex Warren.
1: Rychlá pětka.
0: A rychlá pětka se tento týden proměnila v rychlou sedmičku.
2: Ano, dneska naposledy soutěžíte s českou firmou Brain Market, která podporuje právě beskidskou sedmičku, což je extrémní závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů. No a dneska na vás čeká výhra v hodnotě 7 000 korun.
0: Na telefonu už čeká Standa. Stando, hezké ráno.
3: Ahoj,
0: dobré ráno. Člověče, ty jsi mi udělal takovou radost, já když jsem ti říkal, ať počkáš, že za chvilku půjdeme do vysílání, tak Standa říká, jasně Miško. Miško mi říká můj nejlepší kamarád a nikdo jiný, takže Stando, jsi druhý člověk na této planetě.
3: Tak dobře.
2: Sdílí nadšení.
4: Tak a co na to říct?
0: No tak asi otázky nejsou potřeba, tak vyhráváš. No. Tak pojďme na to, 7 otázek.
2: První z nich, jak se jmenují 2 nejlepší kamarádi Harryho Pottera?
3: Ron a Hermiona.
2: Ano.
0: Druhá otázka. Jak se nazývá člověk, který řídí letadlo?
3: To bude asi pilot.
0: Ano.
2: Třetí, jak se nazývá strach z uzavřených prostor? Je to arachnofobie nebo klaustrofobie?
3: Je to klaustrofobie.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jaký sport hraje Petra Kvitová?
3: Tenis.
4: Hrála.
2: Hrála. Pátá otázka. Kolik kol má klasické auto?
3: 4.
0: Šestá otázka, další z těch těžších. Kdo je frontmanem kapely Miraj?
3: Miraj Navrátil.
0: Ano, bez váhání. A poslední 7. otázka.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
0: Stando. Barry, ty jsi neuvěřitelný.
3: Děkuju.
0: Já se přiznám, s tou první otázkou jsem měl já trošku problém. Já říkám tady Jasmíně před vysíláním, říkám, počkej, kdo je druhý kámoš?
2: On si pamatuje jen Hermionu, chápeme proč.
0: Jenom Hermionu. Tak Stando, 7 000 korun do Brain Market, tohle je tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač, ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend?
3: Já budu asi v práci, takže pracovní víkend.
0: Tak zvládni to v práci, zdravíme do Litvínova a zase někdo ozve. Měj se, Stando, čau.
3: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Krejte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Radio Vysočina.

0: 31. Dobré ráno.
1: Určitě nás poslouchá teďka spousta řidičů, ale samozřejmě i chodců, jo, v normálních podmínkách. A já jsem teďka našla post na Instagramu mýho kamaráda, kterýmu jsem se teda upřímně zasmála. A píše se v něm: díky všem, kteří se vždycky trošku rozeběhnou, když jim dá auto na přechodu přednost. Nejste rychlejší, ale snaha se cení. A to je pravda, protože většinou ten chodec, a já taky, jako popoběhne, ale třeba jenom 2-3 kroky, skoky, a pak už zase zpomalíme a jdeme normálně, takže ono to vlastně k ničemu není.
0: Já si myslím, že to k něčemu je. Já z toho mám dobrý pocit, když popoběhnu. Připadám si prostě jako Usain Bolt.
1: Podle mě to ty zrovna neděláš.
0: Nezavazím, no je pravda, že
2: to má učit.
0: No takhle, já budu popobíhat na těch přechodech, ale vyžaduju to i od ostatních, když jsem v té pozici řidiče. No, je tam nějaká snaha. Je to jako, že dobrý, tak popoběhnu, ukážu, že hele, dobrý, jdu pryč. Nejhorší jsou na přechodu ti, kdo si zebru spletli s výletem po zoologický, jo. A ještě když je červená, tak na to koukáš a říkáš si, kamaráde, mohl by se trochu zrychlit. Takže já jsem za popobíhání, co vy?
2: Souhlas.
1: No.
0: A tak popobíháš, nebo nebudeš normálně?
1: No teď říkám, popobíhám, ale vždycky tak 2-3 kroky a pak zase zpomalím. A znám to i ze strany jako řidiče, že taky když sedím v tom autě a někdo popoběhne, tak stejně zase zpomalí, že myslím si, že to máme stejně všichni.
2: Jde o to gesto prostě.
0: Tak. A jde o to, co bude hrát tady na Hit Radio. Za malou chvíli Dan Barta On My Head a pro vás všechny, kdo nás sledíte za volantem, taky páteční doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
4: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
3: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
6: Běž se s ním zase učit ty.
7: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
6: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
7: Tak zařídíme doučování.
3: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
8: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
9: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zved klub může překvapit? Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstup?

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte uzavírku komunikace. V Jihlavě v ulici ke Střelnici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Wow. Habits 754.
1: Krásné ránko, šampioni.
2: Máme tady možná jeden z nejdelších hereckých výkonů v historii. Existují jakýsi dva bráchové, jo, který desítky let, skoro čtyři dekády teda, předstírali těžký mentální postižení, nebo aspoň jeden z nich, ten druhej, ten měl předstírat stavy hlubokýho spánku a závislosti pomoci na ostatních. No zkrátka se snažili být úplně mimo, hráli to fakt dobře a pobírali díky tomu sociální dávky s tím, že celkem si měli přijít asi na 15 milionů korun.
0: Ty jsi to sečetla, Jasmin. Ono je to 19 let, ale krát dva bráchové, že jo? Takže 38, takže to je skoro 40.
2: Aha, tak já tam viděla. No,
0: to nevadí, ale 19 let v kuse je i tak dlouhý přestíráníčko.
2: Nakonec je ale potopila úplná kravina, že někdo vyfotil, jak si v obchodě jednak čtou noviny a taky etikety na vínku, jo, když si ho vybírali. Takže vy takhle dlouho něco předstíráte, řešíte každý gesto, každý dialog s kýmkoliv a pak máte jednou chuť na víno a jste v háji.
0: To tě prozradí, ale jako 19 let to takhle tajit, jako dobrý výkon vlastně zase, jako musíme tleskat. A každý z nás asi někdy simuloval, aby nemusel do školy nebo do práce a mě by zajímalo, co jste kdyby předstírali, abyste třeba nemuseli. Nebo že jste třeba, nevím, na Instagramu označili úplně jinou polohu ve storyčku, než jste opravdu byli.
2: Co, že tě napadlo tohle zrovna?
0: No potřeboval jsem být někde jinde, než jsem jakoby byl, no. Co ty, nemáš nějakou podobnou zkušenost?
2: Mám, ale jako já jsem reálně byla pryč mimo Českou republiku, ale dala jsem polohu, že jsem někde jinde mimo Českou republiku.
0: A proč?
2: No.
0: David má něco.
3: Ale když jsem šel za školu, nebo když jsem se chtěl z ničeho vymluvit, tak jsem šel normálně starou cestou. Sednul jsem na kolo, odjel jsem za popelnice, počkal jsem, až mamka projela a vrátil jsem se zpátky domů.
0: Nekecej, tak to mě nenapadlo. To mě vždycky teda bolilo bříško, no. Ale máma to vždycky jen tak, Miško, svačinku, hele, a
3: no
0: jdeme.
3: Právě, a když jsi nebyl doma, tak ti neměl kdo co říct, že?
0: To je fakt, no. To už asi nezažiju možná v příštím životě. Tak takhle, my na vás nic tady nehrajem. Jenom skvělý song, hrajem do 8. Shaboozy, Bar Song a pak přidá David Záškolák další zprávy. Hezké ráno.

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
5: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
4: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho způsobuje problémy se zásobováním pitnou vodou ve stále více obcích. Nejhorší je situace v místech, kde jsou lidé závislí na vysychajících studnách. Některé obce proto využívají cisterny nebo si nechávají vodu pravidelně dovážet. Například na Rakovnicku už takto řeší nedostatek vody několikátým rokem. Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o změně letních prázdnin. Navrhuje zvážit, zda by se dvouměsíční volno nemohlo více rozložit do průběhu školního roku. Současné prázdniny v červenci a srpnu mají Češi jednotně už od roku 1925. Názory veřejnosti se různí. Část lidí chce delší léto, někteří rodiče by naopak uvítali kratší prázdniny. Německo si připomnělo 65 let od rozdělení Berlína zdí. Komunistický režim začal město oddělovat v noci na 13. srpna 1961 osnatým drátem a ozbrojenými strážemi. Berlínská zeď měla zabránit lidem v útěku z východního Německa na západ. Při pokusech o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Prezident Petr Pavel opět zamíří na Vysočinu. Příští čtvrtek navštíví dvě firmy v Novém Městě na Moravě. Nejprve zavítá do podniku se zaměřením na bezdrátový přenos dat. Poté se přesune do firmy, která vyrábí lyže. Jednodenní cestu prezident zakončí na zámku Maleč setkáním se zástupci asociace majitelů hradu a zámků. Dneškem se na Vysočinu vrací tropy. Bude totiž až 30 stupňů Celsia a opět slunečno. Zítra pak naměříme 34 a v neděli až 35 stupňů. Už se ale dostaví mraky a také přeháňky.
11: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ránko.
12: Krásný pátek všem.
16: Snídaně šampionů.
15: Nás čeká poslední hodina snídaně tento týden, tak si to s vámi moc užijeme. Dobré ráno.
12: Za chviličku si připomeneme, co všechno jsme jako děti přežili a dneska by za to naši rodiče možná skončili u soudu. Takže zůstaňte s náma.
15: Imagine Dragons a Leon i další songy pro vás. Hezký ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Je vám 8 minut po 8, přejeme hezké páteční ráno, tohle je Hit Radio.
1: Mrkneme se v tuhletu chvilku na český silnice, což leckdy umí být zábava. Jeden řidič si u nás asi řekl, že děti nepotřebují chodit na různý matějský poutě a podobný, protože on má doma Porsche. A normálně posadil svý dvě malý děti přímo na to zadní křídlo auta a normálně si s nima vyjel na projížďku, jo? Což někdo to natočil, dostalo se to k soudu a ten se s tím taťkou potom vůbec nemazal, má zákaz řízení, pokutičky a tak. Což samozřejmě mít děti na křídle Porsche je hrozný, ale za nás se děly jako podobné věci, možná ne zrovna na Porsche, ale...
0: Já bych docela chtěla být dítě, co sedí na křídle Porsche.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, jako na první dobrou to odsoudíš, ale pak si říkáš, to bejt tam to dítě, musela to být zábava.
0: No, já si myslím, že tenhle příběh je pravděpodobně někde z města, to se stalo někde ve městě, protože tohle by se tehda u nás na vsi vůbec neřešilo, jo? A spoustu věcí by se neřešilo. Dneska jsme všichni takový přecitlivělí, tak jestli si vzpomenete, já nevím, třeba když jsme jezdili v 10 na fichtlu po vesnici, ve 13 jsme řídili žigula, pohoda, dobrý, nebyly kamery, chápu, a nikdo to neřešil a žijeme.
1: Já milovala na traktoru jízdy a vždycky drž se pořádně a to, jestliš to bavilo.
2: Všechno samozřejmě bez helmy, no, že nepoutaný.
0: No, na motorce s tátou, na nádrži jsem seděl samozřejmě bez helmy, valili jsme 70, 80, co to jelo, nevím, vítr ve vlasech, že nejlepší zážitek, jo, a žiju teda, žiju, jo, nebo když jsme se potom ve Felici vraceli v 8 z diskotéky, jo, žádný pásy ve škodovkách nebyly vzadu a přežili jsme to. Dneska to je takový moc citlivý, si říkám všechno.
1: Tak pojďte i vy zaspomínat s náma, jakou věc jste jako děti s rodičema dělali a bylo to úplně běžný, ale dneska by na vás někdo možná volal policii, respektive na rodiče.
0: Chceme vaše storky, prostě něco takového jako, jestli tohle máma zjistí, tak nás zabije. 777-937-777, nahrajte nám to prosím přes WhatsApp jako hlasovku, nebo nám to sem napište klasicky zprávou. My k vám posíláme celou zoologickou, tohle je Shakira na Hit Radio, hezké ráno.

0: 9:15, minuta navrch, tohle je páteční Hit Radio. Jeden český táta vyfasoval zákaz řízení za to, že povozil svoje děti přímo na zadním křídle Porsche. Takhle, ruku na srdce, co všechno s námi v 90. vyváděli naše tátové a ještě jsme se u toho smáli. Tak na to jsme se ptali vás. Zahltili jste nás zprávama, přišlo spoustu zpráv, hlasovek, SMSek. Pojďme třeba na tu hlasovku od Báry.
1: Ahoj, raní trojko, přesně jak říkáte, dřív to nebylo tak zhejčkaný. Já jsem ve 12. řídila Fitla, přesně jak říkal Michal. V 13. mi táta řekl, na, tady máš motorovku, pokácej si svůj strom. Takže ano, a spousta jiných vzpomínek, ale tohle jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají sněhový vločky a stojí to za prc. Já mám taky dítě a snažím se právě, aby se nebálo a nebyla sněhová vločka. Ale tatínek, ten vždycky, ne, dítě je jenom 5. A říkám, no, je jí 5, život začíná. Mějte se krásně.
0: Takže tady to je naopak, tady to má pod kontrolou žena teda.
2: To se mi líbilo, že to říká žena ještě s dětma a super. Filip píše, dobré ráno všem, jako malej jsem se staršíma klukama, protože nebylo úplně místo v autě, jezdil na různý akce v kufru. Možná díky tomu nemám problém se stísněnými prostory. Jinak fichtl, babety, multikára, běžná věc.
0: Je vlastně pravda, že můžeš tady tím bojovat proti klaustrofobii, jo? Že jo? Takže vy, kdo jste jezdili, taky v kufru...
2: Nebo se na
0: ní taky Hanka píše, krásné ránko přeji, tak já nedávno u nás na vesnici viděla jednoho tátu, co vezl děti na přední kapotě. Jinak já běžně vozím trávu na vleku a když mám pomocníky, tak ty se svezou na té trávě. A jako dítě klasika na traktoru nebo na vozíku, za malotraktorem jsem jezdila.
2: Traktor byl nejlepší. Klára píše, dobré ráno, já pocházím z malé vesnice a v dětství byla normálka, že jsem seděla na blatníku traktoru a můj táta se mnou jezdil po silnici, nebo mě ve 13 letech nechal řídit auto. Nikdo to neřešil, nebo nás vozil v zimě na sáňkách za autem. Bylo to nejlepší dětství, co si člověk mohl přát a dnes mě mrzí, že ty děti nezažívají to, co my.
0: To je pravda. Já si myslím, že ono to jako funguje v dnešní době, že taky se můžou dít tady ty věci, jenom tě prostě u toho nesmí nějaký debil natočit. Užívejte života, užívejte pátku a budeme rádi, když u toho budete s námi. Måneskin za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Tak krásný ráno, šampioni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny.
8: Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
11: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
10: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
11: Café-gusto.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, jste nám nahlásili neprůjezdnou komunikaci. V Třebíči v ulici Syročí pokračují práce na inženýrských sítích, místní komunikace je úplně uzavřená.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You'll

0: Čtvrtek, Verona, Hey Boy, 8.31, dobré ráno.
1: Ranní update.
0: To je na Davidovi.
2: Zájem o hypotéky v Česku v červenci meziměsíčně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 40 miliard korun, což je oproti červnu pokles o 17%. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na 4,9%. Být za každou cenu hodný se podle odborníků nemusí vyplácet. Neustálá snaha zavděčit se ostatním totiž často vede k tomu, že člověk potlačuje vlastní potřeby a dělá věci, které vlastně nechce. Lepší cestou má být laskavost spojená s upřímností a schopností nastavit si vlastní hranice. Nejdelší vlasy na světě měří téměř 3 metry. Rekord drží Indka, jejíž vlasy dosahují neuvěřitelných 271,5 cm. Nestříhala je od roku 2015, tedy dlouhých 11 let.
0: Oh.
2: Takhle, rekord dobrý. Já se na to zase dívám z hlediska toho, kolik se na tom dá ušetřit. Tak jsem si našel, kolik v průměru platí české ženy ročně za kadeřníka. Ano. Zkuste si schválně tipnout.
0: Ročně? Jasmin má výhodu, protože je žena.
3: No, tak já si myslím, že jako když nebudu počítat i šampony a
2: dobrý,
3: takhle
2: tak
3: speciální,
2: je to 8
3: co si... Tak já chtěla říct 20.
2: 20 tisíc. Tak v průměru je to 8, takže tahle žena ušetřila už přes 80 tisíc tím, že se nestříhala 11, což je dobrý, to je dost.
0: A zase to nechceš fénovat, ale si to představ, jo. A nebo třeba, když si po umytí dáváte na hlavu vy ženy ten ručník.
3: Hmm. To se dělat nemá.
0: Že jako potřebuje
3: deku. Budeš mít plešnivou hlavu.
0: Ty jsi to udělala včera, co?
3: No, to jsou tvoje nohy, Míšo.
0: Jo, takhle, no tak.
2: Sezul, Mikalevi.
0: Tenhle song se hodí naprosto k dnešku. Friday, I'm in love. Tak doufáme, že i vy jste rádi, že je páteček. My moc. Cure na Hit Radio, jedna ze srdcovek. Ty další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. a jednu si můžete vybrat i vy. Tak šampioni, 8.33, pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, tohle je Reggae and Bone Man. Na Hit Radio chvíli po půl deváté, krásné ránko.
1: Čím dál tím více blížíme víkendu a vy si před ním můžete krásně vydělat, jo? Co kdyby vás třeba ta dnešní cesta domů nestála ani korunu? To se může stát, protože mezi 12. a 15. hodinou bude ve vysílání Káťa Pechová a s ní soutěž Dokonalá desítka.
0: Mezi 12. a 15. bylo řečeno, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty od Orlenu. Tak dneska mezi 12. a 15. kdo koho taky štve ty ceny na benzínkách, si myslím, že je dobrý být u rádia. A bude dobrý být u rádia i za malou chvíli, protože vám nasázíme do playlistu další parádní muziku. Tohle Lady Gaga, zahraje taky Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí. To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko. V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk. V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton. A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky. Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: kavagorila.cz.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: 8 minut 9 hodin v uších páteční Hit Radio. Krásné ránko.
1: Tak pozor. Práce na finančáku právě dostala úplně nový zaměstnanecký benefit, jo? Protože úředníci se nově zaměřili na výdělky z OnlyFans a stát odhaduje, že mu tam na daních uniká minimálně 30 milionů korun.
0: A pozor, to je minimálně. Mě by zajímalo, jak se to bude teďka šetřit, tak se to bude řešit, protože co třeba budou mít tyhle, nechci říkat ženy, ať to teda jako, nejsme jako, jo, zaujatý, ale tyhle lidi, co tam vlastně produkují, tak co budou mít napsáno na fakturách? A jak se to bude danit, jak jim to bude paušálu? 40%, 60%, 80%, tyhle samý otázky.

0: A podle mě už teďka to přece musí nějak jako něco z toho odvádět, ale asi mnohem méně, než prostě přiznávají a hol to po nich chtějí. Nicméně já si představuju ty úředníky, jo. Jakože já nemůžu na poradu, já tady musím ještě nějaký podezřelej materiálek prolustrovat.
1: Ne, to bude. Hele, Karle, prosím tě, tady máš práci na dnešek, tady ti to dávám. Už jsem tě zaplatil prémium, pořádně projeď profil malá potržítko kočička, potržítko 69 a zčotni, kolik jít od začátku hodilo. Až to doděláš, máš tady toho ještě 6 A4. Na finančáku, zábava. Alan Walker, Dark Side, to je poslední song, páteční snídaní šampionu a pak se rozloučíme. Tak hezké ránku všem.

0: Tolik lidí tady ve studiu dlouho nebylo. Mluvíme dva, ale je nás tady pět. Pozdravte všichni.
1: Ahoj!
0: Ahoj, čau! My vám chceme poděkovat za celý tento týden, že jste s námi trávili každé ráno od 6 do 9 nebo alespoň jeho část. My jsme Michal a Jasmin.
2: Hlavně díky, že jste to s náma vydrželi.
0: Tak a budeme se těšit po víkendu, v pondělí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak my vám přejeme hezký víkend, hlavně vás čeká ještě pátek, tak to dneska zvládněte.
2: Užijte si to a pa!
0: Pa v pondělí v 6.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku na příjezdu do Stropešína směrem Střesova se pohybuje stádo kos na cestě, tak si dávejte pozor. A na Havlíčku Brodsku na silnici 3. třídy u Vysoké směrem na Šlapanov, tady leží na vozovce sražená srna, tak i tady pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já.
7: Tak příště domů.
8: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
9: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů, cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
3: On air.
11: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala 14 stavebních a technologických projektů za více než miliardu. Volný čas se v létě nejlépe tráví u vody. Pokud vás láká vydat se na plavbu lodí bez doprovodu zkušeného velitele, je to možné. Stačí získat průkaz k vedení malého rekreačního plavidla. Co to obnáší, řekne Katarína Koleničková ze státní plavební správy.
13: Nejprve musíte absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a poté teoretickou zkoušku. K žádosti je nutné doložit lékařský posudek a uhradit správní poplatek. Po úspěšném složení zkoušky získáte průkaz k vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem v České republice.
12: Jeho součástí je ale i oprávnění k vedení plavidla na mezinárodních vnitrozemských vodních cestách. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Dovoz dronů z Evropské unie, stejně jako z některých dalších zemí, bude podléhat 15% celní přirážce. No a tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošli bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár Sára Eráňová, Nicole Melicharová, Martinézová ve dvou setech.
14: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Tak dneska bude opět svítit sluníčko a ty teploty odpoledne 28 až 31 stupňů.
3: Hit Rádio Vysočina.
2: Užijte krásný páteční den, třeba i ve společnosti Hit Rádia Vysočina. S vámi Markéta Zušťáková a za chviličku Ed Sheeran.

9 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Ed Sheeran. Já jsem tady včera mluvila o tom, že hořel les u Studence na Třebíčsku a představte si to, že to včera odpoledne zase chytlo. Opět uzavřená silnice, opět hašení. A teďka já jsem o tom četla na Facebooku a úplně jsem se fakt chytala za hlavu při čtení komentářů. Hele, těch rad, jakože to přece měli hlídat ty hasiči a že to je jasný a že to je žhavý a že to byla otázka času a tak dále a tak dále. Hele, čím dál víc si myslím, že možná by se ty komentáře někdy měly fakt úplně vypínat, jo. Ale takhle, ono někdy stačí zajít i do hospody, tam by vám taky samozřejmě dobře poradili. Takže díky za všechny dobré a nevyžádané rady. A tady už je Elton John a Dua Lipa. A kdybyste potřebovali poradit, klidně zavolejte.

0: Hezké dopoledne s Hitrádiem Vysočina. Na Třebícku na příjezdu do Stropešína směrem Střesova se pohybuje stádo koz na cestě. Už jsem vás tady o tom informovala. Takže pozor, na kozy na cestě člověk jen tak nenarazí. Většinou nějaký vůl, nebo třeba nějaká kráva, a nebo něco horšího. Takže každopádně opatrně a dejte nám klidně vědět, jestli už se to pochytá. Jenom připomínám, můžete poslat hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 30.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
3: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
4: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
3: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
5: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Paradise a také Coldplay na Hit Radio Vysočina.
1: A teď už kapela Ace of Base a písnička Beautiful Life, to krásně hrajeme, že jo? A taky pozitivní minutka na Hit Radio Vysočina, protože tahle ta písnička, vznikla na pláži při západu slunce. Člen kapely Jonas během dovolený na Kanárských ostrovech, hele, bylo mu prý trošku smutno, že z ostrovů odlétá, ale pohled na nádherný západ slunce v něm vyvolal euforiv a v hlavě mu najednou začala znít tahle ta melodie. Jo, při západu slunce na pláži se dají zažít věci. Kamarádka mi teďka poslala fotku, jak před ní klečí přítel s prstýnkem. Uf, úplně husí kůži z toho mám. No a co vy? A západy slunce na pláži, na dovolené.

0: Tak tohle byl Alex Warren na Hit Rádiu Vysočina. Hele, o prázdninách na nás číhají různá rizika. To máte, já nevím, klíšťata, to máte spálení na sluníčku, úžeh, úpal a tak dále. Ale pozor, v České republice dokonce teďka vzrostl počet lidí pokousaných netopíry. Chápete to? Před náma víkend, buďte na sebe opatrní.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo včera k havárii plynovodu. Komunikace je stále dočasně uzavřená, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
9: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspjo.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspjo.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých rezortů. S ministryní financí Alenou Schillerovou k podobě rozpočtu na příští rok uvedl to premiér Andrej Babiš. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu. Lipno nad Vltavou čeká několik dní plných pohybu a zábavy. Dnes tam totiž začíná oblíbený Lipno Sport Festival. Co všechno letošní ročník nabídne, přibližuje jeho sportovní ředitel Tibor Alfeldy.
12: Letos tady máme

0: opravdu více než 30 sportů na vyzkoušení pro dospělé děti. Máme tady plno novinek, bude nově oproti loňskému roku. Každý den yoga, máme tady vyřádiště, určitě se vrátíme k tradičním aktivitám, jako je florbal, půjčovna lodí, cyklodráhy, cykloaktivity.
1: Nebude chybět ani bohatý hudební program. Lipno Sport Fest potrvá až do příští neděle. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí pronikají bezpilotní letouny opakovaně. No a fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. V otroci mají i nadále šanci na podzimní účast v pohárech. Můžou se ještě probojovat do konferenční ligy.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Tak dneska bude svítit sluníčko, teploty odpoledne až 31 stupňů, i v noci bude převažovat jasno a noční teploty 15 až 12 a v údolích klidně jenom kolem 10 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
3: A protože je pátek, tak si poradíme, kam o víkendu vyrazit, abychom se nenudili, a teď už David Guetta na Hit Radio Vysočina.

Fly Away, Aleny Krivic na Hitrádiu Vysočina. Včera se odehrál přípravný duel v Jihlavě, kdy Kometa vyhrála nad Duklou Jihlava 3-0. Přišlo se podívat více než 5000 lidí, možná jste tam taky byli, podle mě to je úžasná návštěvnost, ale bylo to drobné, ale zápas přinesl svižný tempo, emoce na ledě, ale taky emoce v hledišti. No a ve třetí třetině zapálili fanoušci Komety ve svém sektoru pyrotechniku, což se samozřejmě nelíbilo jihlavským příznivcům. A celý to skončilo tak trošku bitkou, kvůli tomu na místě zasahovali těžkooděnci, zadrželi 4 lidi, jeden muž byl odvezen na protialkoholní záchytnou stanici. No takhle by sportovní zápasy rozhodně končit neměly. Bohužel. Tak ty emoce trošičku sklidníme. Tady je Aneta Langerová a Srdcotepec na Hitrádiu Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: Lipnické noční prohlídky a neb když Hašek prováděl je název večerní procházky po Lipnickém hradě. Ta se uskuteční třeba v sobotu večer v 7 nebo o 9:30. Užijete si 90 minut plných divadla, šermu, tance, hudby a to v neopakovatelné atmosféře tajemného místa, tak můžete vyrazit. No a čtvrtý ročník ve Příkovské lávky s bohatým programem pro děti, ten se koná taky v sobotu už od 14 hodin odpoledne na hasičském areálu ve Příkově. Bude tam pěnová party, budou tam tvořivé dílničky, bude tam třeba velká nafufukovací skluzavka, bude tam taky spousta dalších atrakcí a nebo spousta občerstvení, tak si to užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Dobrý den.
12: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
13: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
14: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
15: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
16: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečné

Zaspívala Miley Cyrus na Hit Rádiu Vysočina. Já jsem včera po dlouhý době vyrazila do obchodu a už to tam bylo, prosím vás, jo, školní pomůcky. Je 14. srpna a ani mě, ani mým dětem se teda opravdu ještě na školu myslet vůbec nechce, ale samozřejmě jsou děti, co se těší a co už mají určitě nakoupeno, že jo? Tak my všem školákům, co se těší, posíláme Miraj. Tady je malinový sirup.

0: Tak my už najíždíme i s muzikou na Hit Radio Vysočina na takovou jako víkendovou náladičku. Za námi Pitbull, Chris Brown a pokračujeme už za chviličku se senioritou Shawn Mendes, Camila Cabello. Tak to by šlo? Co říkáte? Hit Radio.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
12: Hit Radio Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku u Salačovy Lhoty havarovala dvě osobní auta, probíhají tam vyprošťovací práce, takže počítejte s omezením. No a ještě na trase mezi Žďárem nad Sázavou a Velkou Bíteší u Jívoví tady došlo k dopravní nehodě osobního auta. Na místě tam zasahují záchranné složky, takže taky počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
5: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to premiér Babiš. Od pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Podle opozice pozdě. Domažlice ožijí folklórem a tradicemi. Už dnes tam vypuknou 72. chodské slavnosti s Vavřineckou poutí. Akce potrvá do neděle a po celou dobu jejího konání bude doprovázet řada bezpečnostních opatření. Pokračuje mluvčí domažlických policistů Barbora Kunešová.
7: Upozorňujeme, že z důvodu konání oslav bude v celém městě upraven režim dopravy a dojde k rozsáhlým uzavírkám. Žádáme všechny účastníky, aby byli trpěliví, ohleduplní a dbali pokynů policistů. Všem návštěvníkům přejeme klidný a bezpečný průběh slavností a pěkný kulturní zážitek.
6: Protože se je na co těšit, na třech pódiích se totiž představí až 800 účinkujících. Okénko letadla společnosti Ryanair při červencovém letu z Řecka do Německa rozbila odlomená část motoru. Zní závěr vyšetřovatelů z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Při nehodě, která se stala letos v červenci, cestujícího z Boeingu 737-800 téměř vysál pod tlak. No a fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Úvodní domácí duel Severočeši před týdnem vyhráli 2-0. Jablonec se o účast v konferenční lize utká s Glasgow Rangers.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Tak dneska bude krásně slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, i v noci má být jasno a ty teploty nám klesnou na 15 až 12. A jen tak zběžně jsem koukala na sobotu, mělo by svítit sluníčko a teploty vyšplhají až na krásných 33.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Tak to vypadá zase na víkendovou koupačku, opalovačku nebo cokoliv, co budete chtít. My vám na Hit Rádio Vysočina hrajeme, tady je Krištof.

Neil Diamond, Tattoo Friends, na Hitrádiu Vysočina, 11 hodin, 13 minut. Tak mi právě teď přišel mail z našeho obecního úřadu z vesničky u Třebíče, že vzhledem k hydrologické situaci, nedostatku srážek a přetrvávajícímu suchu vydává městský úřad výzvu, že nesmí být prováděny žádné odběry povrchové vody, takže ne, že budete prostě k rybníku s kyblíkem zarývat si doma trávník a tak. Taky máme omezit i odběry pitné vody a vody ze studny. Zkrátka a dobře, má se šetřit. Hele, já si teda trošku myslím, že tato výzva měla přijít i dřív, ale chápu, než to ti úředníci dejí dohromady, že to chvilku trvá. Tak tady jsou Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Tak musíme pít pivo, když vodu nemůžem, že jo?

0: mám tady další tip od Vysočina Turism, kam se dá vyrazit a kde si můžete na Vysočině užít léto. Tentokrát vás zvu přímo do Jihlavy na letní koncerty, které jsou zdarma. Užijete si hezký letní večer a vlastně nemusíte jezdit nikam daleko. No a právě dneska se těšte na koncert country kapely Frankie and the Deadbeats a potom taky folkovou skupinu Člověk krve. Začíná se od 18 hodin na Masarykově náměstí právě v Jihlavě. No a další tipy, kam vyrazit po naší krásné Vysočině, najdete na www.vysočina.eu.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
5: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
4: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla kapela Hodiny na Hit Rádiu Vysočina a teď už zase návrat do takových 80., 90. a milénia. I dneska večer po 18. hodině budeme hrát Hit Rádio Klasik. A teď jedna písnička právě z tohle období na Hit Rádiu Vysočina, Michael Jackson, a písnička z roku 1996. Je, myslím si, že jednou z nejkontroverznějších a zároveň nejvlivnějších skladeb v kariéře Michaela Jacksona, protože v ní otevřeně vystoupil proti sociální nespravedlnosti, proti rasismu a proti policejní brutalitě. Je to taková vlastně hymna všech demonstrací. Hele, já bych dneska taky demonstrovala, že musíme jít dřív domů. Je pátek a to je prostě nutnost.

0: Disturbed na Hit Rádiu Vysočina. Můj syn je na brigádě, pomáhá na stavbě a přišel včera zase takový jako udřenej a říkal, hele, ono dost chlapů nedorazilo do práce, oni se večer opili a ráno prostě nevstali. Tak jsem se smála a říkala jsem si, to se taky takhle někde děje, jo, ale tak asi jo. Je pátek, tak jsem chtěla říct, že dneska už dobrý, že dneska už by to šlo, že dneska už můžete popustit uzdu. Já se s váma loučím, přeju krásný víkend a v pondělí v 9, ahoj.
1: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích. Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
10: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
9: Je, počkej, ty jsi
11: no,
9: tak nekecej.
11: No. Co dá?
9: Ten duch, ten monzo, ty to ono, já si to, a patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
10: Dredy, všechno,
9: Emo,
10: všechno bylo.
9: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
11: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
10: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
9: se, aby to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
10: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
9: No, přesně, ne, on jaký retardovaný, ne.
8: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Třebíči v ulici Siročí. Pokračují práce na inženýrských sítích, místní komunikace je úplně uzavřena. No a v Jihlavě v ulici ke Střelnici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Rozhodněte nudy. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, před ohněm muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem bylo podle dosavadních informací evakuováno zhruba 300 českých občanů. Chorvatští hasiči proti požáru zasahují od noci. Úřady v Česku loni odebrali z rodin 3616 dětí, počet se meziročně zvedl skoro o 300. Soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči každý rok rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Tenistka Kateřina Siňaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. A teď ještě něco z regionu.
8: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofilu Břevnická přehrada u Chotěboře. Její voda by mohla způsobit zdravotní problémy dětem a lidem s oslabeným imunitním systémem. Tvrdí to krajská hygienická stanice.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Na Vysočině během odpoledne porostou teploty a bude slunečno, má být jasno anebo skoro jasno. Meteorologové očekávají počasí bez oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 28 a 31.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásný pátek, přesně poledne a jsou tu další srdcovky. Dneska s váma Kateřina Pechová a věřím, že si to užijeme. Je to totiž opět nabitý Celine Dion, Proclaimers, Eric Clapton, B.O.B. a Hayley Williams. No a taky Seš, jo, tahle zásadní věc, která nám dala spoustu devadesátkových hitů, na který i do dneška můžete na takových těch retro diskotékách skvěle zapařit. Tenhle song je z roku 97 a myslím si, že spoustu z vás to vrátí na ten mejdan. Seš a jejich Stay.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Seš a stej v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
2: No a hele, opravdu, spousta z vás to má jako srdcovku. Napsala třeba Jana, že je to jedna z nejhezčích písní jejího mládí. A to je na srdcovkách krásný. Teď půjdeme trošku víc do současnosti, ačkoliv už je to 16 let. Aha. Čeká nás celosvětový megahit z roku 2010, na kterým spolupracovali americký rapper B.O.B. a zpěvačka Hayley Williams, kterou jinak můžete znát ze skupiny Paramore. Tenhle song, krom toho, že je skvělej samozřejmě, tak v tom refrénu se zpívá jakože, jestli můžem předstírat, že letadla jsou padající hvězdy, protože by teď si jako potřebovala něco přát. Tak pozor, výhoda, Perseidy ještě stále padají, takže vy ještě můžete nějakou tu hvězdu chytit. No a B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes, jako další srdcovka právě teď.

0: Husí kůže, Eric Clapton, kytarový bůh Féteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zajímavost, tenhle song byl inspirovaný Claptonovou tehdejší neopětovanou a hlubokou láskou k Patty Boyd, což byla tehdy manželka George Harrisona z Beatles. Ano, i takhle velký hvězdy zažívají neopětovanou lásku. Je to náročný. Od nešťastné lásky se trošku posuneme, protože nás čeká srdcovka, která doufám, že každému z vás už někdy zachránila stav energie třeba na večírku. Protože jakmile tenhle song začne hrát, ideálně když má někdo kytaru a umí to zpívat, tak se prostě musíte postavit a užít si to, jo? Energický popfolkový megahit z roku 88, je to stojí za ním skotské bratrské duo, právě Proclaimers, což jsou dvojčata mimochodem. A tenhle song je známý svým pochodovým rytmem, chytlavým refrénem a taky tím skotským akcentem. Hele, budete vědět, přísahám. Tohle je naše dnešní další srdcovka, tak se to užijte.

0: That's the way it is. Tohle je skvělá Celine Dion, jako téměř poslední dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Mimochodem, song z roku 99, jo. Po celém světě se probojovala do top desítky, což je asi logický, ale co je jako fascinující, je, že v oficiální singlové hitparádě u nás v Česku obsadila první místo. Jo, my jsme měli na hudbu vždycky skvělej vkus, což se ukáže taky za chvilku, protože je čas samozřejmě i na tu vaší srdcovku. Pojďte si o ní napsat na 777-937-777. Jaký song je vaše srdcovka a hlavně proč? Proč právě tenhle song? Vrací vás někam do konkrétního momentu? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne koutky směrem nahoru? Napište. Napište si o vaší srdcovku. A do té doby samozřejmě další hity. Čeká nás Alex Warren nebo David Guetta. Tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice. Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
2: Běž se s ním zase učit ty.
3: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
2: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
3: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
8: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
7: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
9: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Chytrý jak rádio. Váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
12: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného

David Guetta, Kim Petras, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. Srdcovky Hit Radio. Je čas na vaší srdcovku, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, jo. Ale nakonec jsem vybrala zprávu od Jany, která chce zahrát srdcovku pro svoji dceru. A teď pozor, já zatím schválně vynechám, jaká je to srdcovka. Její dcera Maruška totiž zítra slaví 8. narozeniny, jo. Jana by jí chtěla popřát hodně zdraví, radosti ze života a hlavně, že jí mají samozřejmě moc rádi a jsou tu vždycky pro ní. A pozor, srdcovka Marušky, který bude zítra 8, je totiž od Kiss I Was Made For Loving You, což je naprosto legendární song. Takže Maruško, všechno nejlepší. Ať zítra lítají rychlý špunty. No a s tímhle songem to se slaví samo Kiss I Was Made For Loving You. Pro vás všechny krásný pátek.

0: Jste z Hit Radiem, za námi Ray Dalton, Blood Running. A pozor, zítra sobota. Vy, co máte volný víkend, věřím, že se těšíte. A těšit se navíc můžete klasicky taky na zkrácenou verzi podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, která si tentokrát pozvala Aleše Svobodu, stíhací pilot a pravděpodobně druhý český kosmonaut. Čeká vás tenhle rozhovor už zítra v 11 tady u nás na Hit Rádiu. Nenechte si to ujít, potom celý ten podcast si samozřejmě můžete klasicky pustit na YouTube a doporučuji si to poslechnout, bude to extrémně zajímavý. No a samozřejmě ale poslouchejte dál, za chvíli totiž Tom Odell, BB Rexa nebo Coldplay.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
5: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
6: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
8: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Odell, Another Love, posloucháte Hit Radio. Za chvilku 13 hodin čekají nás Miraj nebo Calvin Harris, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku mezi mladými a starými Bříští je silnice uzavřena, rozhodně jeďte jinudy. No a v Třebíči v Modřínové ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Přejeme vám šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
8: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová zahájí příští týden jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry, uvedl to premiér Andrej Babiš. Předseda vlády jednal se Schillerovou o plánech hospodaření na rok 2027 už v tomto týdnu. Armádě České republiky se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Více řekne ministr obrany Jaromír Zuna.
14: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%.
13: Klíčové období pro nábor se přitom očekává na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži včera výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy. Stala se také novou rekordmankou evropských šampionátů. A teď ještě něco z regionu.
1: V Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Teď pracovníci provádějí poslední přípravy na otevření. Nový saunový svět v patře akvaparku obsahuje 5 saun, parní kabinu i odpočívárny s krbem.
15: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Na Vysočině během odpoledne porostou teploty a bude slunečno, má být jasno anebo skoro jasno. Meteorologové očekávají počasí bez oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 28 a 31 stupni.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů, to vám slibuju. Ten pátek se musí oslavit, že jo? DJO, Calvin Harris a teď taky Miraj a vedle tebe usínám. Tak jdem na to.

0: End of Beginning, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pozor, protože já teď v éteru nejsem sama. Je tady se mnou na telefonu zpěvák Daniel Marek z kapely Echo. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás za všechny posluchače.
0: My tady společně teď nejsme náhodou, protože vy máte nový single Stejně to chceš, jo. Uh-huh. A mě zajímá, co za ním je. Jak bys ho posluchačům představil?
1: Je to vlastně song o one night stand relationship a vlastně jsme tím chtěli otevřít otázku toho, proč častokrát vědomě jdeme do vztahu, o kterém víme, že vlastně zítra skončí.
0: Je fakt, že situationships jsou teďkon jakoby na vzestupu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Mně se moc líbí ten videoklip, dámy a pánové, doporučuju se ho pustit. Prosím tě, jak se ti točilo na Hatýmu?
1: Byl to velký výstup z komfortní zóny, ale vlastně zároveň byla to paradoxně první scéna, kterou jsme začínali ten den, což bylo pro mě teda náročné, ale vlastně potom se tak jako hezky už natáčelo v příjemné atmosféře přátelské, takže to tak hezky ze startu odbouralo hranici.
0: Takže bys doporučil na nervozitu slíknout se?
1: Jo, doporučuji, je to osvobozující.
0: Výborně, tak kdybyste se chtěli inspirovat, tak si puste nový videoklip k singlu Stejně to chceš. Prosím tě, proč podle tebe bude tenhle song lidi bavit?
1: Já si myslím, my jsme u tady tohoto songu zvolili trošičku takovou jako lehčí, svěžejší atmosféru, takový vibe a hlavně jsme se vrátili ke starým dobrým kořenům, je to vlastně celé organicky nahrané. Na nástroje při vlastně tvorbě jsme zkoušeli všelijaké zvuky, používali jsme bouchání do štaflí a do různých skleniček a tak dále, takže myslím si, že už jenom to, že to takový hezký návrat ke kořenům, k živé hudbě.
0: A vy jste si přizvali zpěvačku Linu Meyer, tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Lina je absolutně skvělá, talentovaná zpěvačka. Sedli jsme si i velmi jako po osobní stránce a jak říkám, myslím si, že jsme odbourali hranice během natáčení videoklipu dost rychle.
0: To je skvělý. Hele, ještě než song pustíme, tak máte nějaký koncert, na který bys lidi pozval teď?
1: Určitě. Hnedka zítra hrajeme ve Vyškově na Vyškovské pouti ve 2 hodiny a potom další sobotu hrajeme v kempu Merkur v Pasohlávkách ve 4 hodiny.
0: Skvělý, děkuju moc. Dámy a pánové, tohle byl Daniel Marek z kapely Echo. My si teďkon ten song pustíme, takže představujte si Daniela Nahatýho, promiň, a budete mít ten obrázek kompletní. Echo, Alina Majer, Stejně to chceš právě teď.

0: Robin Schulz a James Blunt společně v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne. Mimochodem dneska má narozeniny jeden velký herec, a to Steve Martin. Dneska slaví 81 let. On je pořád ale aktivní, jo, normálně točí a tak. Filmy jako Hlava rodiny, 12 do tuctu, Růžový panter. Navíc třeba na Disney má seriálovou sérii Jen vraždy v budově. Je to skvělý. Hraje tam se svým kámošem Martinem Shortem a s jejich společnou kámoškou Selenou Gomez. Ano, to se prostě stalo, jo. Je to fantastický herec. V podstatě, já nevím, jestli to máte stejně, ale já mám pocit, že on má ty vlasy bílý, co já si ho pamatuju. Což je minimálně posledních 30 let, jo. Ale je to fantastický herec. Tak když tak inspirace na večerní film. Za chvíli už do uší Linkin Park nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
10: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
11: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
12: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
13: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
12: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
13: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
12: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
13: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
1: Je, počkej, ty jsi
3: no,
1: teda nekecej.
3: No. Co dá?
1: Ten duch, ten monzo, ty to ono, já si to, a Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno,
1: Emo,
2: všechno bylo.
1: Všechno. Všechno. Co u tebe, Jasmin?
3: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Otce, nezlobte se, ale
1: se, aby to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako dávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
1: To přesně, ne, on jaký retardovaný, ne.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A pozor, máme tady zprávu dne. Finanční úřad začal sledovat vaše oblíbené profily na OnlyFans. Jo. Prosím vás, ono to teda vůbec není legrace. Oni totiž odhadují daňový úniky v téhle oblasti na minimálně 30 milionů korun. Na hodinky jedny, aha. Představte si teď ty úředníky, jak se prostě přihlašují na OnlyFans, jo. Musí to prostě pečlivě prozkoumat, že jo, to nemůžete odbít, jo, musíte dobře vědět, co se tam děje, kdo se tam jak pohybuje, no, takže v podstatě pokud jste na OnlyFans, tak stát vám teď říká jako hele, tady ty věci všechny, co jsou na těch obrázcích, ty jsou taky moje, jo, takže zaplať. Je to tak blbý, že jak tam většinou lidi jsou odhalen, tak jim nemají ani jak prošacovat kapsy, že jo, žádný nemají, no nic, stát bude očividně o něco bohatší a lidi na OnlyFans o něco chudší. Ale hele, jak to říkají tady kluci, žijeme len raz, jo? Letní hymna Ego a Robert Burian právě teď, tak si to užijte a ruky hore.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. No pozor, protože asi sami víte na sobě, že ovocné chutě patří k českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. A ochutnat teď můžete, jo, kombinace. A pozor, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Zní to skvěle. O ovoci a našich chutích si v našem podcastu Chytriak Radio povídal Kuba Urban s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem a řeč byla například o tom, proč se vlastně kombinují chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citrónu, tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselinu citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citrón, anebo ta meduňka. Protože ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
10: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
13: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
12: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Temper City a Self-Aware novinka tady na Hit Radio. Krásné odpoledne, těsně před 14. Za chvilku Taylor Swift nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny Vyhlavy v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená. No a v Třebíči v ulici u Kuchyňky probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
8: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského letoviska Omiš zuří rozsáhlý požár, podle šéfa hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se více než 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů, z plameny bojuje na 160 hasičů. Počet lidí pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
14: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy, hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé v oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
13: Podle Makoně se ale jedná o mimořádnou situaci a tak by lidé neměli panikařit. Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair, při které jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, způsobilo odlomení části motoru. Uvedli to vyšetřovatelé z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Podle nich se ulomila lopatka ventilátoru a úlomky rozbily okno. 61-letý muž při nehodě utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. A teď ještě něco z regionu.
1: Prezident Petr Pavel navštíví příští čtvrtek dvě firmy na Vysočině, setká se i se zástupci asociace majitelů hradů a zámků. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře. Prezident byl na návštěvě Vysočiny letos v polovině června. Tentokrát zavítá do Nového Města na Moravě a na zámek Maleč. Cesta bude jednodenní.
15: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
1: Na Vysočině během odpoledne porostou teploty a bude slunečno, má být jasno anebo skoro jasno. Meteorologové očekávají počasí bez oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 28 a 31 stupni.
0: Hezké odpoledne, s vámi stále Kateřina Pechová a pozor, už se to blíží, budeme společně soutěžit. Těšíte se? Detaily za chvilku, teď Imagine Dragons.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio a blíží se to.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, protože pátek patří výhrám. A to znamená, že i dnes máte šanci vyhrát si nabitou tankkartu Easy. A je jenom na vás, jestli bude až v hodnotě 10 tisíc korun. Hele, můžete pak vyrazit na výlet, jo. No a nejenom si dotankovat, ale taky se občerstvit na cestě, jo. Ve Stopa kafe si dát kafíčko, párek v rohlíku. Je to jenom na vás. Každopádně, právě teď přichází ten čas, kdy se spolu do toho pustíme. Ještě dostanete chvilku, prosím vás, jo. Jednoduchá věc, 10 otázek. Každá odpověď je číslice mezi jedničkou a desítkou a neopakujou se. To znamená, že čím víc správných odpovědí, tím vyšší částka. Za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě. Tak pojďte, volejte na 800 937 937. Já si jdu jednoho z vás vybrat a půjdeme na to. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už Taylor Swift.

0: Tohle je Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio a my jdem na to.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, hrajeme o nabitou tankkartu Easy. A na telefonu je aktuálně posluchač Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se výborně. Sluníčko, svítí, je teplo.
0: To je krásný. Ty jsi optimista, viď?
2: Jo, úplnej.
0: Takže si myslíš, že dáš všech 10?
2: No to doufám.
0: Dobře, tam už nejseš tak optimistický, očividně, ale.
2: Ano, tak neklaďme si malé cíle, že jo?
0: Přesně tak. Hele, 10 otázek, jo. Je tam 10 čísel od 1 do 10. Vlastně je to hrozně easy, jo? Zajímá ano, mě, seš na to připravený?
2: Jsem.
0: Tak jo. Takže Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
0: No jasně, ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
0: Ano. A kolik měsíců má jedno čtvrtletí?
2: 3.
0: Hezky pěkně, čtvrtá správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
0: Jsi jistý?
2: Naprosto.
0: Jasně. Huf, výborně, jdeme na pátou otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: 6.
0: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
0: Bů. Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
0: Je to Maroon 5.
2: Pět.
0: Ano, a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
0: Jo! Jo! Hele, tak až na ten jeden omyl a tu jednu neznalost, tak 8 správně, a to znamená 8000 na tankkartě Easy pro tebe.
2: Jo, super.
0: Peťo, já moc gratuluju, hele, jaký to bylo, jaká byla ta cesta?
2: A bylo to dobrý, perfektní.
0: Ty jsi strašně optimistický člověk, já se s tebou chci kamarádit. Peťo, naprosto skvělá práce, jako 8000 rozhodně není málo, takže velká gratulace. Koupíš
2: no, to
0: za
2: super.
0: To? Hele, a budeš utrácet spíš jako za benzín nebo za dobroty?
2: Určitě za naftu.
0: Dobře, dobře, tak jo, jako je to racionální samozřejmě. Dobře, Peťo, ještě jednou moc gratuluju, přeju ti krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju a příjemnili jste mi moc hezký víkend.
0: To jsem ráda, měj se hezky, ahoj Peťo.
2: Naschle.
0: No to byla krása, dáma a pánové, a nebojte, protože další dokonalá desítka nás čeká zase příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Stone Cena je s námi v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a prosím vás, máte chytré technologie? Třeba telefon chytrej? Bacha na ně. Hele, bacha na ně, protože na Jindřichohradecku, respektive přímo v Jindřichově Hradci, teď policisté řešili poměrně kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou zprávu, protože majitel se spadl do horku s čajem. Já úplně vidím, jak v tom mobilu začíná ta panika, ale ne, teď se utopím, co když nemá dost suchý rejže, co budu dělat? No a tak si na pomoc pozval policisty. Tak jenom pozor na to, co s vaším telefonem děláte, jo, ať k vám na návštěvu nejezdí policie. Na tohle policii potřebovat nebudete. Další hity za chvilku, Hunter X nebo Flipside.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
6: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
7: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
6: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
7: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
6: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
7: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday. Make a wish.

Happy Birthday a Flipside. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásné odpoledne. A hlavně samozřejmě krásný pátek. Ano. Pokud máte před sebou volný víkend, tak doufám, že to máte naplánovan přesně podle sebe. Jo. To znamená, lidi, co potřebují být aktivní, jdou někam na procházku, jo. A lidi, co chtějí klid, budou mít klid. To je totiž ideální balanc. Občas je to těžký to tak udělat, ale držím pěsti. No a pokud byste chtěli ideální páteční playlist, tak samozřejmě máme i dneska v 6 večer, totiž startuje Hit Radio Classic. A to znamená jediný. Cesta do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A opět bude všechno, jo. Protože bude samozřejmě romantika. Vůbec nevadí, že to nevyspíváte stejně jako Jennifer Rush, jo. To skoro nikdo. No ale taky bude tahle legendární věc, jo. Ano, i Vanilla Ice se dneska večer zastaví, no abych vás na to trošku připravila. Tak právě teď jedna takováhle legendární záležitost. John Bon Jovi, Queen of New Orleans.

0: Vysočině.
1: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné, a taky rozdáme další lístky do kina. Mára Míla po 15.
0: Hit Radio Vysočina.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
5: Všechno,

0: Kupuj za 49,90 a Prout obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
2: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
3: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 15. hodinou přináším skvělé zprávy, protože vše jede tak, jak má, nemáme hlášené žádné komplikace ani žádné problémy. Přesto, kdybyste o někom věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odborníci zaznamenali zvýšený počet případů, kdy netopíři pokousali člověka. Například lékaři z plzeňské nemocnice už preventivně naočkovali proti vzteklině 8 osob. V Ostravě dokonce 15. K pokousání dojde většinou, když zvíře vletí do pokoje a lidé se ho snažili odchytit. Horké počasí si žádá osvěžení. Na stezce korunami stromů v Jánských Lázních je proto od dneška k dispozici pořádná sněhová nadílka. Kdo se z ní bude radovat nejvíce, ví mluvčí stezky Zdeněk Pop.
5: Medvědí sourozenci Alice a Michal si tak letos už po druhé budou moci ve sněhu hrát, hrabat se v něm nebo se jednoduše ochladit. Když dostali sníh poprvé, opravdu je to zaujalo a bylo krásné sledovat, jak si ho užívají. A tentokrát jsme nezapomněli ani na naše návštěvníky.
4: Část sněhu je totiž připravená také přímo v areálu stezky. Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtů platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Naproti tomu firmy varují před byrokracií a vyššími náklady. No a syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka Marek uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu. 22-letý útočník má za sebou 4 roky na Harvardské univerzitě.
6: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
7: No a jdeme mrknout na počasí. Počasí nám bude dělat dneska velkou radost. Slunečno, teploty až do 31 stupňů a krásně slunečno bude v sobotu, v neděli. V neděli k večeru se to začne tu a tam kazit. Objevit se může nějaká přeháníka, bouřka, ale teploty vysoké až kolem 35 stupňů. V sobota i neděle.
2: Hit Rádio Vysočina.
8: Míla, prosím pěkně, úplně nadšený z toho, že nás netopíři navštěvují, protože tady se hned rozpovídal o svých netopířích historkách. On má, Míla, rád horory. To možná jako moc z vás neví, no.
9: Mám.
8: Tomu se taky třeba dostaneme. Každopádně startujeme víkend, je to tady.
7: Ano, v tuhleto chvíli otvíráme společnou hodinu Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné odpoledne.

0: posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byl Ray Dalton, 15 hodin 9 minut, k tomu mi přejeme hezké páteční odpoledne.
1: Ano, dva volné dny jsou před námi, školáci si užívají i nadále letní prázdniny, ten, kdo dovolenou nemá, tak se těšil na volno. My jsme s Márou už tady tak jakoby zabředli do toho, co dneska, jak naložit s pátečním večerem a shodli jsme se na tom, že by se dneska hodila nějaká grilovačka.
0: Bylo by to moc hezký, já si myslím, že nás čeká další pěkný večer, teda co se teplot týče, a Míla ten už to má jako namyšlený, ten už ano. Vím, že budou špekáčky, bude grill, budou netopíři, pak bude nějaký horor a pak prý půjde s klidem spát, protože když se podívá na horor, tak má prý dobrý pocit, že na tom ještě není tak špatně.
1: Ano, že může být hůř ještě. Vrátím do svý krásný reality.
0: Hele, ale to je trošku fakt jako už hodně děsivý, kouknout se na horor, pak třeba nechat větrat byt a počítat s tím, že tam nějaký netopír přiletí ještě. Okoštovat toho tvýho buřta.
1: Hele, prosím tě, ty jsi to tak jakoby nastínil s těma netopejrama, jsi to dal ve spojitosti s tou grilovačkou, kde bych si měl pochutnávat na nějakým netopejrovi. Ne, my jsme se bavili o tom a já jsem říkal, jak se těším, až dneska vlastně skončíme tady v práci a skáknu vedle do obchodu a koupím nějaký buřta a nějaký ten sýr na ten grill a budu se pochutnávat a budu grilovat a prosekou se v ledničce chladí, bude to paráda.
0: Mm-hmm. Buřt, prosím pěkně, kdybyste chtěli dostat ty správný chutě, tak bude na ježka nařezaný, jo, tradičně. Je to prostě jihlavský rodák Míla, no, tak jako na co jinýho nařezaný buřt.
1: Co budeš dělat ty?
0: Já bych chtěl si udělat ohýnek, nevím jestli buřta nebo klobásu, což je asi jedno, ale chtěl bych si odfotit mléčnou dráhu.
1: Mm-hmm.
0: Milky Way.
1: Hele, ale vy máte...
0: A ty jsi dostal chuť teď na Milky Way.
1: Ne, já se držím toho svého buřta. Já si pochutnám na buřtu. A či už se budete vy dneska pochutnávat, na čemu budete, tak samozřejmě, ať se to vydaří. Dva volné dny jsou před námi. Užijte si je, jak počasí bude přát nebo nebude přát víkendu. I to probereme už za pár minut, ale teď nabízíme další muziku.
0: Ano, Hozier, anebo Kesha, TikTok právě teď. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 11 hodin 17 minut na Hit Rádiu Vysočina právě teď Hozír, hezké odpoledne.
1: Já tady koukám na tu předpověď počasí na víkend. Vy, co máte rádi tropické, to subtropické počasí, tak zase budete mít radost, ale myslím si, že nás už moc jako není, že už jsme toho jako přesyceni, toho vedra, si myslím já teda. No, každopádně meteorologové varovali před vysokými teplotami, jak na sobotu, tak na neděli. To varování platí i pro Vysočinu. Teploty na Vysočině by měly šplhat i přes 32, 33, 34 stupňů.
0: Ano, dívám se, v neděli dokonce 35 budou.
1: Mariano, no. Dokonce někde v Česku i 37, abych to tomu fnul.
0: Ale já věřím tomu, že já se dívám i na ten příští týden, v pondělí nějakých 20 až maximálně 24, věřím tomu, že spousta lidí příští týden si bude stěžovat, jak se ochladilo.
1: Ne.
0: Jo?
1: A budou rýmičky a kašlíky.
0: Věř tomu.
1: Hele, tak nabalme si teda to teplo do zásoby, ježiš, kež by to šlo třeba takhle na zimu, viď?
0: To by byla paráda, když bys ušetřil za teplo potom
1: no,
0: doma.
1: My jsme se teď nafutrovali, no.
0: No jo, tak ať už budete vo víkendu dělat cokoliv, kdekoliv, s kýmkoliv, užijte si to v tom počasí a užijte si i další muziku, za chvíli třeba ATC. Around the World, také třeba Tereza Mašková, Marek Lambora a spousta dalších, hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak buďte s námi.
2: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
3: Hoka Prima.
2: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
8: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
7: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Marek Lambora na Hit Rádiu Vysočina, krátce před půl čtvrtou přejeme hezký pátek.
1: Ano, my jsme tady s Máriou zmiňovali to, že dneska bychom to viděli na nějakou tu grilovačku. Já jsem říkal, že když jsem dneska dopoledne takhle byl na nákupech, protože se nám rozbil doma Ešus, tak jsem šel kupovat nový jídlonosič.
0: No já vím, co je Ešus, a já jenom si říkám, jak se může rozbít taková nerozbitná věc.
1: Já jsem chtěl říct jídlonosič, ne Ešus. Ešus je úplně něco jiného.
0: No.
1: Jo, jídlonosič se rozbil.
0: Dobře, tak to už chápu.
1: Prostě nám vypadla taková tyčinka, ulomilo se to a by se to
0: takže jsi byl schánět Ešus, aby se to už nikdy nestalo.
1: Takže jsem byl kupovat novej, ne novej Ešus, ty jsi úplně zmátl, novej jídlonosič. Ešus ten je na táboře. Jídlonosič jsem kupoval a když jsem takhle jakoby coural po těch obchodech, tak jsem si všiml v jednom obchodě, že dokonce už tam na mě koukali normálně keramický dýně.
0: Ale to jsi měl radost.
1: Měl?
0: Měl jsi radost, takže jsi hned nějakou vzal?
1: Ne, nevzal. Ne. Jenom jsem prošel kolem, protože jsem chvátal do rádia.
0: My jsme to tady počítali, ono je to 2,5 měsíce do 31. října.
1: Aha.
0: Do Halloweena. A pak už to bude. Pak pumpkin spice latte, že jo? Dýně a palouček.
1: Jak já se těším na dýňový latte.
0: A z kořicový šneci.
1: Mňam.
0: To bude hezký, veď?
1: To bude paráda. No každopádně, hele, ono, ty se tomu směješ, ale jenom co skončí v obchodech, tak vidí to všechno, co je do školy, tak začnou samozřejmě dušičky, začnou Halloween začne a začnou už pomalu Vánoce. Někde možná už, tuhle jsem někde zaznamenal, někde na sociálních sítích někdo dával už nějakou fotku, že některý obchodní řetězce už možná jako vyjedou i tohleto vánoční.
0: Jo, takhle, mě to nepřekvapuje. Překvapilo by mě, kdyby už se někdo připravoval třeba na Velikonoce. To už by bylo překvapení. Ale já, nebo teda u nás ve Zlátence, jsme připravení celoročně. Máme nazdobený strom a tam na něm máme pověšený vajíčka. Je to tam celoroční záležitost, takže my už jsme připravení vlastně i na ty další Velikonoce.
1: Počkej, a vyskáčete jakoby Vánoce, takže na Vánoce nezdobíte ten strom?
0: Máme vajíčka barevný.
1: Já myslím, že to máte zase jiný strom. Jeden strom je vánoční, druhý strom je velikonoční a podle toho se u toho stromu scházíte.
0: No.
1: Nedej bože, aby to někdo popletl.
0: A do toho všeho svítějí dýně.

0: Damiano David na Hit Radio Vysočina, pojďme se podívat, kde se co děje.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Ano, zvu vás na autokino u jaderné elektrárny Dukovany. O půl deváté se tady dneska bude promítat česká komedie Kouzlo derby. V sobotu je potom na programu americká akční komedie Boží úlet. To zítra můžete od 10 do 16 hodin zavítat do Jihlavské zoo a oslavit tady Mezinárodní den tamarínu pinčích a seznámit se s těmito drobnými kriticky ohroženými primáty. Titty Day je akce pro celou rodinu. No a ještě jeden tip na zítřek na akci, kde se dobře najíte, napijete, ale hlavně nasmějete a dokonce i něco vyhrajete. Ano, to je čtvrtý ročník Vepříkovské lávky s bohatým programem pro děti i dospělé. Začátek je od 14 hodin v hasičském areálu ve Vepříkově. Připravená je velká pinová party, tvořivé dílny i nafukovací zavka. Bude to stát za to.
0: A další akce samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
3: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
6: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
7: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
8: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
9: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
10: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna, Miraj na Hit Rádiu Vysočina, to jsou oslavenci tohoto týdne. Jednomu 34, druhé 33.
1: Kde jsou ty roky?
0: Tak ještě dodatečně, jen to nejlepší, ale my jsme přáli přesně v ten den, takže jsme rozhodně nezapomněli. A na co taky nezapomeneme, tak je jednoznačně dnešní biják už po 16. hodině.
1: Ano, nabízíme dvě vstupenky do Multiky na Cinestar, tak pokud byste chtěli někoho vzít, udělat si u někoho oko, možná třeba vyrazit na rande do kina, možná jste dlouho...
0: To už se nechodí na...
1: Myslíš, že se nechodí na rande do kina?
0: Nevím, jestli je to už náhodou není jako...
1: Auto. No. Dneska se koukám na Netflix, to je pravda. Ale tak jako dobře, kdybyste chtěli zaspomínat a vyrazit, tak jak možná chodívali vaše rodiče na rande do kina, klidně můžete, my vám k tomu dáme dvě vstupenky, máme tu filmovou ukázku, kterou když uhodnete po 16, jak říkal Mára, lupeny jsou vaše. Teď už ale Offenbach.

0: pojď. Sia. Give me love. Na Hit Rádiu Vysočina.
1: 16 se přiblížila. A to znamená, že za mikrofonem je naše velká zprávařská rádiová láska Zuzka Kuklová.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Pelhřimovsku, na výjezdu z Kežlic, na Čajov havarovalo osobní vozidlo, počítejte s omezením. V Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží se pak připravte na havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Vědci upozorňují, že zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. A horka ještě jednou. Evropu dnes čekají další vedra. Vysoké teploty budou hlavně ve Francii, Německu, Španělsku a Itálii. Ve Francii, v Británii i v dalších evropských zemích mezi tím bojují hasiči s četnými požáry a jejich úkol ještě komplikuje mimořádně vyschlá krajina. V jihlavské nemocnici bude uzavřený vjezd do ulice U cvičiště, a to od příštího úterý 18. srpna. Důvodem je stavba nového pavilonu a parkovacího domu. Omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. Dneska začíná letní autokino u jaderné elektrárny Dukovany. Do konce srpna nabídne 6 projekcí českých komedií, rodinných filmů i animovaných novinek. Vstup na všechny promítací večery je zdarma. Dnes je na programu snímek Kouzlo derby a zítra Boží úlet.
15: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Zítra na Vysočině očekáváme opět jasno. Teploty se vyhoupnou na 31 až 34 stupňů Celsia. Podle meteorologů mohou vysoké teploty způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus. Tak hlavně opatrně.
13: Hit Rádio Vysočina.
1: Hlavně nic nedělat ideálně a vyrazit třeba do kina. Tam je příjemně za každého počasí.
0: Ano, a hlavně hodně pít a pít a pít, protože pitný režim je potřeba dodržovat. Ano, vyražte do kina, my nabízíme dvě vstupenky do multikina Cinestar. Stačí uhodnout filmovou ukázku, kterou tady pro vás máme.
1: Ano, to už všechno. Za chvilku tak připravujte telefony s tím správným číslem a pak až zazní signál volejte. Tady už jsou Coldplay.

0: ty. Aha. Biják. Dva lupeny do multikina Sinestára na drátě. Matyáš, Maty z hlavy, hezké odpo, ahoj.
1: Z Rentířeva konkrétně.
2: Ahoj.
0: Maty, jak užíváš prázdniny? Co nejlepšího už jsi zažil?
2: Super.
0: Co nejvíc, hele, co bylo nejvíc za ty prázdniny zatím?
2: Ještě ani moc nevím.
1: Já počkej, byl jsi někde na dovolený, tábor, nebo nějaká dovolená u moře, nějaký výlet na hrad, na zámek?
2: Měl jsem tábor.
1: Byl jsi na táboře?
0: Na nějaký tematický?
2: V Robinsonu.
1: Jo, takhle. Takže jakový příměstský tábor to byl. Jo? Maty, vyrazil bys rád do kina?
2: Jo.
1: Hele, a my tady máme dva lupeny, tak víš, koho bys na ten druhý lupen vzal? Nějakého kámoše, nebo třeba nějakou kámošku?
2: Mamku,
1: jo. Vidíš.
0: Hodnej, Maty.
1: Kdy jsi vzal ty naposled mamku do kina, Máro?
3: Neptej se.
1: Nikdy.
3: Nevzal?
1: Vzal. A už je to hodně dávno.
3: Na 50 hostinu šedi.
1: Pojďme
3: na Biága.
1: Dobrá, tak Maty, prosím, ty jsi říkal, že tam máš mamku a strejdu, kteří budou pomáhat a hádat, je to tak?
2: Ano.
1: Tak napněte ušiska všichni, protože tady je filmová ukázka právě pro vás. Jdeme na to.
4: Poslyšte, doktora, to ona může podepsat a když už to všechno jede, tak v poslední chvíli cuknou.
5: No, bohužel, tedy to může. Jiná věc ovšem je, že bude muset hradit vzniklou škodu.
3: No. Takových českých 50 snímků.
1: Maty, z jakého českého snímku tahle ta ukázka byla?
2: Kulový blesk.
1: Počkej, tak jako, to, viděl jsi to, ten film?
2: Ne.
1: Neviděl. Takže radí to mamka nebo strejda?
2: Oba dva.
1: Oba dva, jo. A věříš jim, nemůžou se třeba splíct?
2: Jo.
3: Jakože, jo, můžou se splíst, bacha na to.
1: Věříš jim, jo? Tak dobrá, tak chceš vidět, jestli vyrazíš s mamkou do kina? Dobře, poslouchej, jestli to byla správná odpověď.
0: Jo! To je správně! Dva lupeny, Maty, dva lupeny do multikina Sinestar jsou tvoje! My vůbec neslyšíme maminku, má radost?
2: Jo!
1: No paráda, co strejda, má radost?
2: Taky.
1: Tak strejda už se raduje, že Maty vezme mamku do kina, na chvilku bude mít doma bejvák jenom sama pro sebe. Tak každopádně, Maty, užijte si to s mamkou, až vyrazíte do kina, dejte si nějakou dobrotu k tomu filmu, až tam budete křoupat a ucucávat tu limču. Už víš, na co vyrazíte?
3: No, na 50 hostinu šedi to nebude.
1: To možná za pár let.
2: Tak ještě nevíme.
1: Ještě ne, hele, vyberte, dávají tam spoustu parádních filmů, věřím tomu, že si vyberete. Jo?
0: Měj se krásně, užívej prázdniny ještě, ahoj.
1: Zůstaň nám na telefonu, ať víme, kam ten lupen poslat. Vydrž na telefonu, nepokládej, Maty, hlavně, z té radosti. No a my připomínáme, že v pondělí v Biáku se samozřejmě hraje o další vstupenku, bude tam jeden lístek?
0: Ano, jeden lístek opět po 16. hodině.
6: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Poetika a její hit blízko na Hit Rádiu Vysočina krátce po 4:45.
1: Ano, my jsme celý týden na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina za vašeho přispění rozhodovali o tom, kdo získá titul nejlepší superhrdina a dopadlo to, jak to dopadlo.
0: Ano, podle vás nejlepší superhrdina všech dob je Iron Man.
1: No, proč ne?
0: Míla tady si myslel, že jsou to Iron Maiden.
1: To je viděl napsáno Iron, tak
0: to už je zase uklízecí prostředek.
1: To už je asi něco úplně jiného. Ale pozor, já jsem chtěl zazpomínat na to, že superhrdina je už znám. Já teda jsem kdysi měl jinýho superhrdiny.
0: A tak řekni.
1: Jsem měl jiný superhrdiny.
0: Želvy ninja.
1: Ne, rychlý šípy.
0: Vidíš, tak to jsem byl daleko.
1: No, rychlý šípy. Když běželi rychlý šípy v televizi, když se vydávali rychlý šípy jako komiks, tak vždycky jsem strašně chtěl mít jako rychlý šípy klubovnu. Dokonce jsem svýho času obcházel tady baráky po Jihlavě. My jsme měli takovou partu a scháněli jsme klubovnu. Slibovali jsme, jak budeme v tom baráku uklízet a jak budeme pomáhat těm starým lidem. Tak pro mě superhrdinové byly rychlý šípy.
0: A uklízeli jste?
1: Jsme tu klubovnu nikdy neměli.
0: Takže nebylo co uklízet.
1: Takže nebylo co uklízet, ale dělali jsme jiný věc a pomáhali jsme jinak.
0: No tak vidíš. Tak jakýho vy jste měli třeba superhrdinu? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 725 44 38 37. My za chvilku posíláme další hity.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: CZ.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako zkomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla zkomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
7: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
6: Je, počkej, ty jsi teda nekecej.
8: Co dá?
6: Ten duch, ten monzo, to a Patku jsi měl taky dřív, ne?
7: Dredy, všechno.
6: Emo, všechno. Co u tebe, Jasmin?
9: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová kolikrát i Grangerová. Že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
7: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
6: se, ale to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč na háček na co, jo?
7: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako, už ani se nesnažím.
6: Přesně, on jak je retardovaný, ne?

0: Lost Frequencies přesně o půl páté v pátek 14. srpna na Hit Radio Vysočina. Hezký poslech.
1: Koupačky, no to se zase bude hodit samozřejmě o víkendu, o tom tropickém víkendu, protože teploty i na Vysočině mají být klidně i okolo 35 stupňů. Tak pozor, na Vysočině dál platí zákaz koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a nevhodná ke koupání je kvůli sinicím a chlorofilu Břevnická přehrada u Chotěboře. Jo, tam by taky to nebylo úplně jako OK se koupat.
0: Já si myslím, že najít dneska nějakou přírodní vodní plochu, kde to nebude o zdraví, je celkem těžké, i když pravda na Jihlavsku třeba rybník velký a malý pařezitý, tam určitě hygienici doporučují třeba koupačku. Já jsem včera byl pracovně v Polné a když jsem viděl polenské peklo, tak to bylo peklo.
1: Měl jsi strach, že chytneš breberku jenom pohledem,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, měl jsem do toho původně vlíst, ale když jsem viděl, že do té vody nikdo neleze, tak maximálně jsem vlezl na šlapadlo, který se trošku potápělo, takže jsem si do té vody šlápal taky trošku, ale bylo to peklo teda.
1: No tak ideálně se chladit i jinak, že jo? Vyrazit prostě třeba někam do jeskyně.
0: Do jeskyně?
1: Do jeskyně, no tam je okolo 5 stupňů, to je fajn.
0: Celý rok.
1: Celoročně, tak to jo. Doporučuju.
0: Tak my nabízíme taky další muziku, Fools Garden, Lemon Tree, za chvíli i Linkin Park a bude i toho mnohem, mnohem víc. Hezké odpoledne.

0: ideální čas na nějaký espresso. Sabrina Carpenter na Hit Radio Vysočina. No to je ještě zavčasu, to ještě vám nerozhodí spaní. 16 hodin 40 minut k tomu.
1: Ano, tak my tady máme v tuhle chvíli informaci, kterou jste možná už také zaznamenali, že obnova Masarykova náměstí v Jihlavě by měla začít nejpozději příští rok na jaře. Tak jakoby podle těch odhadů se počítalo s tím, že by to mohlo začít už letos na podzim, ale podle zřejmě těch střízlivějších odhadů je to až příští rok na jaře. Nejdříve by měla přijít na řadu jižní a západní část náměstí, kde mimo jiné prý přibude stromořadí. V dolní části náměstí se počítá s vybudováním dvou retenčních nádrží na dešťovou vodu, která se bude využívat třeba na závlahu, což v tomhletom suchém počasí a tropickém počasí bude potřeba.
0: O náměstí je diskutované téma ve velkém. Já jsem viděl dokonce, že teď na nějaký skupině jihlavský se pohrávali s umělou inteligencí, házeli tam nápady, jak by to celý mohlo vypadat. A některý nebyli vůbec špatný, i přesto, že tam tedy zůstal ten prior. Jo? Každopádně za mě bude hezký, když už konečně se začne něco dít.
1: To je pravda, dlouho se o tom mluví, nic se nedělá, tak doufám, že teď se začne dělat. Já jsem teda nedávno byl ve Velkém Meziříčí, tam předělávají taky náměstí a říkal jsem si, až tohle to přijde do Jihlavy, to zas bude hejtu a to zas bude řečí a to zas bude připomínek a každý bude strašně chytrej. Ale ve Velkém Meziříčí už je to klube, už to vypadá krásně a věřím tomu, že se toho dočkáme i tady u nás v Jihlavě.
0: Tak se těšíme, nic jiného nám nezbývá, za chvilku další hity.
1: Ano! In My Head, nebo třeba Bohnouti, Svaz českých bohémů, to vše stíháme do 17. odpolední, kde pro vás bude mít kolegyně Zuzka Kutová další aktuální zprávy a mrkneme na silnice, tak buďte s námi.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
6: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
11: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
7: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Studenti, svat českých bohémů, 16. hodina, 51. minuta, přejeme stále s Márou hezké odpoledne.
1: Dneska je ten správný čas, prosím pěkně, natankovat. Benzín na Vysočině za týden zlevnil o 67 haléřů a nafta o 50 haléřů.
0: Ano, to rádi slyšíme, každopádně kdybyste chtěli opravdu ušetřit nejlevnější pohonné hmoty, benzín je na Pelhřimovsku nejlevnější, nafta na Třebíčku a naopak nejdražší pohonné hmoty Havlíčkobrodsko-Žďársko.
1: Já teda nevím, já nikdy moc neušetřím, protože mě tam vždycky pak zmůže třeba ten párek v rohlíku a může to pak...
0: K tomu dáš ještě nějakýho nanuka, něco na pití a ono to vyskočí, že jo? To, co ušetříš, tak to projíš a propiješ.
1: Ale je to vlastně párek zadarmo.
0: Tak jo, tak my se dáme zadarmo další muziku. Mika, Grace Kelly. Tak to projíš a propiješ.
1: Ale je to vlastně párek zadarmo.
0: Tak jo, tak my se dáme zadarmo další muziku. Mika, Grace Kelly.

0: Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, Zuzka připravená, ví, kde se co děje, prozradí, a teď taky pohled na silnice.
1: Je krásně roztančená.
0: Ano, tančí a uspívá se u toho, tak to bude snad pozitivní.
1: Tak jdem na to, tady jsou další odpolední zprávy se Zuzkou.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Nové Vsi u Chotěpoře se srazila 3 osobní auta. Na místě je blokovaný 1 jízdní pruh. Na Třebíčsku na příjezdu do Náměšť nad Oslavou pak havarovala 2 osobní vozidla. Počítejte s omezením. Stejně jako u Jitkova na Havlíčkobrodsku, kde je také nehoda. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Česko má před sebou tropický víkend. Zítra budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a v neděli ještě o stupeň výše. Na západě a severu země by ale mohly být teploty nižší, kolem 30. Kvůli panujícímu suchu a vedru tak zůstává v platnosti pro celé území republiky upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Snížit by ho mohl až očekávaný pondělní déšť. A teď jdeme do sauny. I v těchto tropických vedrech je navštěvují stovky lidí. Jde hlavně o stálé zákazníky. Je tvoří kolem 25 až 30% všech klientů. Návštěvnost saun v létě je ale o 60 až 80% nižší než v chladnějších měsících. Nejpozději příští rok na jaře by měla začít obnova Masarykova náměstí v Jihlavě i kvůli tomu, aby město nepřišlo o dotaci. Radní města teď vybrali firmu na stavbu za více než 26 milionů korun. Připomenu, že náměstí patří k největším v Česku. O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude usilovat Miroslav Knedla, a to v závodě na 50 metrů znak. Včera ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob. Stala se tak v této disciplíně evropskou šampionkou už po třetí.
9: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Také zítřek bude na Vysočině plný sluníčka a vysokých teplot. Naměříme až 34 stupňů Celsia. V neděli až dokonce 35.
7: Hit Rádio Vysočina.
0: Tak nevím, jestli to bylo pozitivní. Každopádně...
1: Zuzko, krásný víkend.
0: Ano.
2: Pánové, krásný víkend. Dělala jsem to s vámi ráda.
1: Děkujeme moc za Nanuka. Dneska je Mezinárodní den Nanuka a Zuzka nám donesla Nanuka.
0: Ano. A byl moc dobrý, děkujeme.
1: Byl moc dobrý, děkujeme moc.
0: A pokračujeme dál samozřejmě, to páteční odpoledne v plném proudu, je tady s námi víkend a taky další hity.
1: Pojďte si slíznout třeba Pink. Radio.

0: přejí Mára a Milan od mikrofonu Zítra Rádia Vysočina. Dálo by se říci, že včera touhletou dobou byl ještě takový klid před bouří.
1: To byl klid před bouří, já jsem se byl včera podívat na přípravném utkání. Jihlavská Dukla hostila Kometu Brno a říkal jsem si, přípravák, přátelák.
0: To bude v pohodě.
1: Taková pohodička, nuda. Prostě, víš, takový jasně jako rodinný utkání. Aha. Rodinný utkání. Tak jsem to i tak jako pojal, vzal jsem drahou polovičku, koupili jsme si moc dobrou klobásu. Ty prostě směješ, jako prostě klobása byla dobrá, šunková, z hořčicí, jako bylo to fajn. Pak byla jako ta hra, ta herní část, a říkal jsem si teda, ty chlapi to tam jako prožívají, tyjo, jak kdyby to bylo skoro finále extraligy. Aha. Ale bylo to hezký, jako říkám si, tyjo, takovýhle přípravák, to jsem jako nečekal. No nicméně, Dukla prohrála s Kometou 0-3. Mm-hmm. A já bych řekl, že víc prohráli brněnští fanoušci vybraní, protože v závěru vlastně hokejového klání, tady toho přípravného, tam kotel brněnských fanoušků vypustil pyrotechniku jednou, po druhý a myslím si, že ještě po třetí. Takže to bylo celý jako zakouřený, pak odcházeli jako lidi, pak se sekla časomíra. Mm-hmm. Tak to bylo celý takový.
0: Tak jako jsem viděl dokonce na videu, že byli těžkouděnci před Horáckou arénou, že zasahovali.
1: No, oni se tam ještě jako nějak poprali, no, tak je odváželi, takže vlastně jako drama až do samotného konce, ono to není jako k smíchu. Já jsem tam říkal i jednomu brněnskému fanouškovi, který seděl vedle nás, že to není úplně dobrá vizitka pro ně, tak on hned jako si to vzal jako osobně. Já říkám, že ne on, že je v tom, že logicky v tom jako nebyl, jo, ale je škoda, že se najdou takovýhle, kteří to tam
0: pokazí.
1: Jako pokazí všem a že to tam i jako ničí vlastně tu arénu.
0: To tak možná přijeme samozřejmě do Brna, až otevřou letos na podzim tu jejich zbrusu novou arénu, ať něco podobného se tam jakoby neděje, ať je takovéhle události minou. A
1: teď jsem měl chvilku pocit, že Milan se jako lecne a řekne, hele, a tak vyražte do toho Brna a zapalte to tam.
0: Ne, a ať prostě při všech hokejových fanoušcích stojí anděle, které si dáme i v tuhle chvíli Atmo Music na Hit Rádiu Vysočina.
1: Ano, tak hlavně ať vyhraje hokej.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám, Bože, pusť

0: k tomu 18 minut na Hit Rádiu Vysočina právě teď Lady Gaga.
1: V Jihlavském Mávkova parku bude nová část se saunami otevřená v září. To je důležitá informace.
0: 11. září?
1: Fakt?
0: No, 11. září.
1: Proč na tohle datum?
0: Nevím.
1: No, každopádně mě překvapila dneska, myslím, že Zuzka o tom mluvila, že i v těch tropických vedrech chodí lidi do sauny. Mně se stačí sednout jako do auta.
0: Máš tam parní kabinu.
1: No, a já bych potřeboval už teď jako rukavice, protože ten volant, nevím jak u tebe, ale to normálně hoří.
0: Mám to úplně stejně. Každopádně ty si to nakousnul, Jihlavský akvapark se rozšíří. Tenhle ten největší akvapark na Vysočině od 11. září nabídne i nový saunový svět. V patře akvaparku bude 5 saun, parní kabina, odpočívárny s krbem, do jedné sauny, kde se budou konat i saunový rituály, se vejde máro až 60 lidí. A bude z ní vidět ven směrem na řeku Jihlavu a do přírody. To je paráda. Půjdeš kouknout, juknout?
1: A teď z jaký strany?
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Běž se s ním zase učit ty.
7: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
6: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
7: Tak zařídíme doučování.
8: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Trošku mi to připomíná sestru Fakci.
1: Jo, a to už jsem teda ukrutně dlouho neviděl.
0: Že jo?
1: Taylor Swift na Hit Rádiu Vysočina. Krátce před 17:30 přejeme hezký pátek.
0: Ano, páteční podvečer, celý večer je před námi. Ať už budete grilovat, nebo budete dělat cokoliv, tak my vám budeme dělat společnost, co se samozřejmě muziky týká, protože nabídneme v rámci Hit Rádia Klasik to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bude to stát za to.
1: Jednu ochutnávku tady máme, teda ne toho grilování. Já vím, že Míla už se na to strašně těší. Jo,
0: tak se strašně těším na toho buřta, na ten vrzající sír, až to hodím na grill dneska, pořádně to rozpálím.
1: Vrzající sír. Prosím vás, vrzající sír znamená, že vám prej vrže mezi zubama, no to je jedno. Posíláme hudební ochutnávku po 18. hodině Hit Rádia Klasik Guns N' Roses.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, Mára a Míla, přejeme hezké odpoledne. Dneska v kalendáři pátek 14. srpna a svátek slaví Alan. Tak všem Alanům přejeme jen to nejlepší. Na Vysočině jich máme pouhých 28.
1: Vážně?
0: 28 Alanů.
1: Teda žádnýho Alana osobně neznám.
0: Já taky ne.
1: Já, když se řekne Alan, tak se mi vybaví nějaký vlčák, který se jmenuje Alan.
0: Jo?
1: No, znal jsem takovýho vlčáka, který se jmenoval Alan, ale jako vlčáka čtyřnohýho.
0: Doufám, že nás teď neposlouchá teda jako nějak jeden z těch 28 Alanů na Vysočině. Tak nám dejte vědět samozřejmě. Mně se vybaví teda písnička.
1: Jo?
0: Alanena. Víš, co to je?
1: Ne.
0: No, to je jedno.
1: Tak mi to za chvilku řekneš. Každopádně já bych chtěl přidat ještě k tomu Alanovi, aby v tom nebyl jakoby úplně sám. Jo. Dneska jsou i narozeniloví oslavenci. Třeba Halle Berry, americká herečka, Sarah Brightman, britská zpěvačka, slaví třeba i Braňo Holiček, nebo třeba Steve Martin, americký komik. Tak přejeme všechno nejlepší.
0: Wes Alane.
1: Cože?
0: No Wes se jmenuje, jmenují. Jsou devadesátky, ne? Wes Alane, na, na, na, na. Ne, já dneska asi jedu úplně jiný jako bomby.
1: Já dám za chvíli na Furtádo.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
2: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
4: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
7: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
7: CZ. Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
8: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
7: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
8: Café.gusto.cz
9: Hit Rádio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hitrádio Vysočina, Mára a Míla za 10 minut, 18 hodin je na čase se rozloučit.
1: Ano, my přejeme krásný páteční podvečer, hezký páteční večer, užijte si víkend, budou tropy, tak ať už budete dělat kdekoliv, ten víkend stojí za to.
0: Ano, a budou taky grilovačky a Míla ten už to odpočítává minutu po minutě.
1: Ano, 10 minut a pro ten vrzající sjeda párek. Mějte se, ahoj.

0: dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na páteční silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další prázdný víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
5: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu ohrožuje rozsáhlý požár. Vyžádal si si desítky zraněných, 7 lidí je v ohrožení života. V místě požáru také policie našla tělo. Kvůli plamenům bylo evakuováno přes 2000 lidí, mezi nimi na 300 českých turistů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Na české armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Náborový cíl je teď splněný na 133%. Do armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Původně plánovala armáda přijmout 2250 vojáků. Policisté včera večer nedaleko Hradce Králové zastavili auto, které jelo na silnici druhé třídy skoro 200-kilometrovou rychlostí. Řídil ho teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že vozidlo je jeho otce. Ten uvedl, že synovi auto skutečně půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Na místě dostal pokutu. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na téměř 90% území Česka. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z dat portálu Intersucho.
7: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: Zítra má být v Česku jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.
8: Dneska už ale bude krásně, protože vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Krásný večer přeje Lea. Tak co, páteček je tady, 2 minutky po 18. Tak jdeme na to. Budeme hrát jenom to nejlepší, tak volume doprava a startujeme právě teď.

Small Town Boy, něco z 80. let, takhle při pátku 14.8. Hezký dobrý večer. Kdo nepaříte na letním festiáku Hrady CZ, tak doufám, že posloucháte naše Hit Radio s vámi Lea. Za chviličku máme 6:45, to nám ale vůbec nevadí. Já doufám, že už většina z vás má padla v práci. Naopak někomu noční šichta začíná. Dejte vědět, odkud posloucháte a jestli posloucháte, protože pro vás teď 3 hodinky budeme hrát jenom to nejlepší 80. 90. milénium. Však vy to moc dobře víte, od pondělí do pátku prostě úderem 18. hodiny hrajeme to nejlepší z těchto úžasných, legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers a taky Snap the Power. To je takový ten typický song na ten páteček. Tak nohy nahoru, užívejte si. A kdo jste v práci, tak nesmutněte. Já jsem v tom s vámi. Fakt, nekecám.

0: takhle chutná pátek z éteru Hitrádia. Taky se vám chce tančit a zpívat. Mě strašně. Kdybyste mě tady viděli ve studiu, škoda, že tu nemáme webkamery, tak já se tady kroutím jako žížala, všechno se tu se mnou hejbe. Ale prostě já fakt tenhle song naprosto zbožňuju. Tak díky, že posloucháte Hit Radio Classic, my pokračujeme dál, protože za chviličku tady bude tým a Pallo Habera. Držím ti město, tarararara. Máte se na co těšit. Taky tady bude Fame a nebo Planet Funk. Tohle ještě mnohem více muziky, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože náš společný čas teprve odstartoval.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
7: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
6: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
7: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
6: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
7: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
8: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Když se probudíte do slunečné

Hit Radio s vámi, taky Lea, dobrý večer. Napište mi na 777-937-777, jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě slyším, těším se na každé vysílání s tebou, takové milé překvapení v pátek večer a hrajete naprosto skvělý písničky, díky moc. Já jsem právě na benzínové pumpě a hrůza čeká mě noční šichta. Ještě, že mám vaše Hit Radio, to je tak hezký. Klidně nám napište dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram, jestli někdo používáte sociální sítě Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a já vám posílám jednoho z mých nejoblíbenějších interpretů a to je prostě legenda všech legend. Do éteru Hit Radia Klasik přichází Phil Collins, kamarádi, já ho miluju a tenhle song, to je taková romantika, tak jestli dneska někdo máte hezký večer, tak si ho užijte. True Colors právě teď.

0: Could You Be Loved, Bob Marley. Právě teď za minutku 6:45 aktuální čas a vy nám posíláte i hlasové zprávy jako naše posluchačka.
1: Ahoj Leonko, akorát mířím na noční. To jsem s tím snapem udělal plnou radost, mám to tady puštěný na plný koule a mám úplně husí kůži, takže děkuju a hezký jiný den.
0: My děkujeme za krásnou zprávu, klidně posílejte dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongilsi, tam taky komunikuju, hold prostě doba sociálních sítí a já vám posílám nádhernou věc. Shanat O'Connor, Nothing Compares to You, nádherná věc a taky Janek Ledecký, na ptáky jsme krátký.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café.gusto.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
10: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
3: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hodinka za námi, dvě ještě před námi, 80, 90 až po milénium. Pokračujeme dál, mějte krásný večer.

Song pro všechny ženy, dívky, holky, sherry, sherry lady, modern talking. Rozhodně tady chybět nesmí. 10 minut po 19. hodině, krásný dobrý večer, 14.8. téměř polovina srpna. Chápete, že za 14 dní začne škola, pane bože. No nic, pojďme si ještě užívat prázdnin, protože před námi je zpěvačka s nejkrásnějším pozadím. O koho se jedná, to už jistě víte. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale herečka. Zrovna jsem včera dokoukala film Dost. Je to starší film z 90. let nebo zhruba 2000 po milénium. Tak doporučuji si ho pustit. Je to samozřejmě s Jennifer Lopez. Taky miluju romantiku, krásná pokojská. A celkově ji v těch filmech mám strašně moc ráda. Nebo Příšerná tchyně a tak dále. Takže, nebo Svatby podle Mary, teď tě napadají různý filmy. Rozhodně J-Lo prostě stojí za to a my si teď dáme i v éteru Hit Radio. Tak si zatančíme trošku, ne? Ona je prostě nádherná. Její přespade a vypadá neuvěřitelně. Taková krásná ženská ikona.

0: Energizer, to se taky k tomu pátečnímu večeru hodí. Hezky dobrý večer, před námi Bryan Adams, Jennifer Rush a The Power of Love, jedna z mých nejoblíbenějších písní, kterou přespívala i Celine Dion, a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku. Dáme si činasky a dlouhý kouř, tak vydržte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
3: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
4: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
5: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
4: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
5: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
4: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
6: Hoka Prima.
4: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
7: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
8: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
7: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: It's Raining Man. Tohle je originál song. Vy ho znáte možná od Gary Halliwell ze Spice Girls, ale to vůbec nevadí, protože píseň je to nádherná. A my pokračujeme dál, protože před námi je třeba Culture Club, nebo taky U2, Dido a spousty dalších skvělých hitů. Tak rozhodně nikam neodcházejte, protože ještě hodinku a 20 minut. Budeme hrát 80-ky, 90-ky až po milénium. Tak hezký pátek.
1: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
1: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
5: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
6: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
7: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
8: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
9: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: S vámi stále Lea, čeká nás horký víkend, hlavně sobota, tak vám posílám song na schlazení. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, pokračujeme.

My budeme spolu dneska usínat a zítra v sobotu 15.8. spolu budeme zase vstávat. Takže v 7 hodin ráno nezapomeňte zítra být na značkách, ale dneska hrajeme teď tady to nejlepší z 80. 90. až po milénium, jinak tomu nebude ani teď. Dáme si troška takového disco funky. Je pátek večer, krásně venku, tak jestli se někdo chystáte někam za písničkou, tak tohle vás 100% naladí. Otavan Disco právě teď.

0: pokračujeme dál, protože před námi je spousty dalších skvělých songů. Jinak tomu nebude ani teď, protože máme pro vás nachystáno, co takhle Susan Vega, anebo Bonnie Bianco a Pierre Cozzo. Kdo z vás neviděl Cindy, nádherný film na styl Popelky z 80. let, tak si na tenhle song Stay rozhodně počkejte.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, tenkrát se psal zhruba rok 2001, když moje maličkost začínala v takovém girlbandu New Golden Kids se to jmenovalo. Tenkrát s námi zpívali ještě holky, zombie, koule, to byly takový dívčí skupiny a taky Black Milk. No a já jsem si řekla, že bychom v rámci 80. 90. až hejtů po milénia mohli dát jeden z těch girlbandů. Nebudu vám dávat New Golden Kids, to by bylo strašně trapný tady mluvit sama o sobě, jo? Ale rozhodla jsem se, že vám v playlistu dáme prostě holky z Black Milk. Terka Kendlová, Helenka Zeťová a Terka Černochu 7x právě teď. Tak jdeme na to.

0: Posloucháte Hit Radio a náš společný čas se bohužel blíží do zdárného konce, ale ještě než odsud odejdu, tak vám pošlu třeba Mr. Big, To Be With You, taková krásná romantika, a nebo hlášku z filmu Baby nebude sedět v koutě. Nesmí chybět hříšný tanec ani v éteru Hit Radia. Vy víte, že vám to často pouštím o víkendu, ale dneska je pátek, hrajeme to nejlepší z 80. 90. Tak tohle rozhodně nesmí na ten páteční večer chybět. Mějte se krásně, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud někdo jdete spinkat, taky hezký večer, pokud někdo jdete pařit, jak se říká, a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Čau.
1: Hit Radio Vysočina. Is it love?

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Do těch šeři

0: Hit Radio Vysočina.
1: Okay. Coconut Man.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café